0: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.

0: Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
2: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík Průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
8: Přijďte pobejt.
9: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
10: I think his king is coming back.
9: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
11: No one could stand between my bed and home.
9: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
13: Migové.
12: Harley.
13: Single X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
14: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6:00, krátké zprávy a David Jošt. Elektronická evidence tržeb se nejspíš vrátí. Poslanci dnes zřejmě schválí obnovení systému EET od příštího roku. Vláda tvrdí, že pomůže narovnat podnikatelské prostředí a přinese více peněz do státní pokladny. Opozice ale očekávané přínosy zpochybňuje. Pokud návrh projde, EET se vrátí v upravené podobě. Nejhorší požár ve Španělsku za posledních 20 let má 13 obětí. Úřady potvrdily, že mezi mrtvými je 7 Britů, 3 Belgičané a po jednom občanovi Francie, Spojených států a Španělska. Oheň na jihu země zničil asi 7000 hektarů krajiny. Požár už je pod kontrolou a evakuovaní lidé se vracejí domů. Pátrání po pohřešovaných ale stále pokračuje. Španělsko si zahraje o zlato. V semifinále porazilo obhájce stříbra Francii 2-0 a po 16 letech si znovu zahraje o titul mistrů světa. Ve finále se v neděli utká s vítězem dnešního duelu mezi Argentinou a Anglií. Francouze čeká zápas o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Pardubické akvacentrum se ode dneška na několik měsíců zavírá. Kvůli opravám bazénu a také výměně poškozené mozaiky zůstane mimo provoz až do půlky prosince. Rekonstrukce vyjde na necelých 10 milionů korun. Takže víte kam na koupačku? Na cihelnu, na venkovní koupálko. No pokud bude přát počasí, v noci nám místy létaly blesky a můžou i přes den. Středa ve východních Čechách bude hlavně oblačná, zatažená, čekáme přehánky, bouřky, no a teploty 25 až 29 stupňů Celsia.

0: hodin, 2 minuty, posloucháte středeční Hitrádio a snídaní šampionů, krásné ráno, Michal Knejp, David Joch.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak Davide, my jsme se tady bavili o tom, že návrat po dovolený byl docela náročný. My jsme tady řešili, že návrat do pracovního režimu trvá člověku 2,5 až 3 dny, takže dneska by se to mělo zlomit.
1: Dneska kolem oběda se to bude lámat.
0: Dneska se to bude, kolem oběda nám je docela jedno, no, ale my jsme rádi, že vy tady

0: DJO, End of Beginning na Hit Rádiu, 8 minut po 6. hezké ráno. Tak co ta včerejší apokalypsa? Ti, co měli přijít, nepřišli. A meteorologové se oficiálně omluvili, že teda ta předpověď nevyšla. Takhle, pršet mělo všude, to jsme měli slíbený. Pršelo a bouřilo jenom někde. Tak by mě zajímalo, jestli u vás bouřilo nebo pršelo.
1: No, tak já jsem se celý den v práci těšil, až si po práci odpoledne vyrazím na kolo. Samozřejmě začalo pršet přesně ve chvíli, kdy jsem se obliknul do munduru a vytáhnul kolo. Aha. Takže jsem tady zase zpátky. Pršelo asi půl hodiny, pak už jsem nevyrazil.
0: No ale zase meteorologům můžeme poděkovat vlastně my, kdo jsme na ty výstrahy dali a třeba jsme uklidili věci z terasy nebo balkónu, to je můj případ, říkám si, hele, tak je potřeba to tam trošku poklidit, aby,
1: pofackovat,
0: aby to neodlítlo a pak jako spadlo 6 kapek, no, takže nic moc se nedělo, takže vlastně na jednu stranu jako děkujeme, no. Hele, už ani to počasí není, co tenkrát, no. Tady jsou Miraj, tenkrát 6.09. Hezké ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: během vašich cest často ocitáte na dálnicích, tak pro vás super zprávou je, že se ruší automatické zdražování cen dálničních známek. Tohle vás možná potěšilo, nicméně potom, co za poslední kolik, 2-3 roky cena vystřelila z 1500 na 2500, tak jsem si říkal, no tak dobře, za chvíli to budou 1003, 1004, ale oni to stopli. Navede, není to úžasný?
1: Tak... Tak pro nás, kdo jsem já, bych hodnotil.
0: No tak pro nás, kdo na dálnici vlastně jsme jako doma, tak určitě dobře, no, super věc. Hele, takhle to má být. To je doslova ráj.
1: Dneska nahráváš těma písničkama.
0: Ale dneska ten playlist je postavený. Já nevím, co ta Lenka, naše hudební manažerka, ona věděla, co budeme dneska asi řešit, jo. Coldplay Paradise za malou chvíli, nicméně teda cena dálničky zůstává, ale ta romantická hodinka strávená v zácpě na D1, ta je naštěstí pořád zadarmo.
1: To je k nezaplacení.
0: Za chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kyn.
2: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz. Prodejpalem.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
5: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
6: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
7: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zejtadina nám pošlu.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká řidiče v Hradci Králové. Opatrně v Sokolské ulici, kde se zúžila vozovka. Částečně se tam navíc musí jezdit i v protisměru. Počítejte proto se zdržením.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
18: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
19: Hit Radio Černá Hora.

0: vám hraje středeční Hit Radio. 6.28 s vámi Michal Knejp, David Jošt. No a David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Součástí festivalu bude i diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 hosty. Američan přijel na skateboardu celé Spojené státy za pouhých 39 dní. Chad Caruso zvládl trasu dlouhou přes 4800 kilometrů bez jediného dne volna a překonal vlastní rekord z roku 2023. Cestou navíc vybíral peníze pro organizaci, která pomáhá dětem se závislostmi. Argentina a Anglie dnes večer zabojují o finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny chtějí potvrdit 100% semifinálovou bilanci. Angličané usilují o teprve druhý postup do finále v historii.
0: Počkej, jak vlastně dopadl ten včerejší počus? Španělsko-Francie.
2: My jsme si tady typovali, že postoupí Španělé. Postoupili, vyhráli 2-0.
0: Takže postoupili naši.
2: Takže koho typujeme dneska?
0: No dneska Argentina a Anglie, si říkal, tak já nevím, Argentina.
2: Tak Argentina.
0: Jo?
2: Mimochodem, když už mluvil o těch našich, tak představ si, že ty už jsou doma 22 dnů.
0: Nekecej, už 3 týdny jsou doma. A fočus, takže fotbal končí dneska, jo teda?
2: Ne, ten končí až v neděli, Michal.
0: Jo, dobře.
2: Tohle je semifinále.
0: Dobře, tak já se budu věnovat písničkám radši, co ty na to, Davide? To bude lepší. To bude lepší. Cranberries, Dreams a taky Alex Warren, Ordinary, to je další parádní muzika pro vás. Jsme Hit Radio, 6:30 ráno, krásnou středu.

0: Hit Radio, Alex Warren, 7:07.
1: Dobré ráno. Už za necelou hodinu budete moct vyhrát opět poukaz na 5 000 korun na nákup přírodní kosmetiky De Natura. O tom bude soutěž Rychlá pětka o 7:30, tak si to nenechte utéct. Mimochodem De Natura, tam každý produkt prochází dlouhým vývojem a několika testovacími fázemi. Taky mají 100% garanci vrácení peněz, protože za jejich produkty si absolutně stojí, tak kdybyste s produkty nebyli spokojeni, vrátím vám peníze. Tak víc info na stránkách De Natura a jak bylo řečeno, poukaz na 5 000 korun, o ten budete soutěžit v Rychlé pětce o 7:30.
2: De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic De Natura.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic De Natura.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď zahraničí a hned jak se vrátím...
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Tak točíme!
15: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
14: Stop!
15: Co?
14: Showroom na kuchyně.
15: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
14: Berem, díky.
16: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
17: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný vatoušek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
16: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
18: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
19: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavečná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: kývadlo Vě. No a pracuje se taky v Chrudimi, kde silničáři obsadili Čáslavskou ulici.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na hit.

0: Without you.
1: 6:50, Hit Radio a Luis Capaldi. Nakrmit sociální sítě fotkama z dovolený, dalo by se říct, že to je v dnešní době skoro povinnost a taková fotka pod vodou, hele, to je magnet na lajky, jo, ale někdy ta fotka může být docela dost drahá. Takhle, jestli taky fotíte mobilem pod vodou a žijete v domnění, že je voděodolný, že se mu nemůže nic stát, tak pozor, servis si aktuálně hlásí obrovský žině, protože lidi topí telefony ve velkém. Jo. Ty výrobce si teď tvrdí, že mobil vydrží, nevím, metr pod vodou po dobu 30 minut, ale zapomněli tomu dopsat, že se to počítá jenom jak nějaký tý laboratorní destilovaný vodě a ne nějakým vesnickým rybníku plným se nic, jo.
2: A nebo ve slaný vodě.
1: A nebo ve slaný vodě. Takže otázka, už jste letos utopili telefon, nebo jakým nejbizarnějším způsobem se vám povedlo telefon utopit? Co ty,
2: Davide? Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska. Pláž v Chorvatsku, aha, první lásky a taky ty kraťasy, který měli kapsu. Dělám čtvrtý tempo, asi 15 metrů od břehu a najednou si uvědomuju, sakra, já jsem v kapse nechal telefon.
1: Čekej, nekecej, že ty jsi byl tak zamilovaný, že jsi zapomněl, že máš v kapse telefon.
2: Nevím, jestli to s tím souviselo, ale prostě ten telefon jsem v kapse nechal, no.
1: Hele, a funguje vlastně vůbec hodit ten utopený telefon do rejže? Jako říká se, že jo, že jo, že když to vlastně dáš přes noc do rejže, takže ta rýže přiláká asijský techniky a oni ten telefon do rána opraví, jo?
2: Říkal jsem si, jestli ten starý joke vyndáš.
1: No dobře, je tady, no. Tak nicméně asi za lajky na Instači ta fotka a rozbitej telefon nestojí, tak myslete na to, než se s vaším mobilním zařízením potopíte pod vodu. Miles Smith, Nice to Meet You, to je další parádní muzika pro vás na Hit Radio 6:52. Tak hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň. Ští mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
6: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
7: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: Rádia.cz Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu zdraží. Od středy stoupne maximální cena benzínu na 41 korun a 89 haléřů za litr. Nafta zdraží ještě výrazněji, a to o 15 haléřů na 39 korun 34 haléřů. Státem stanovené cenové stropy navíc skončí už na konci týdne. Podle analytiků pak mohou ceny na čerpacích stanicích dál růst. Ebola v Kongu se dál rychle šíří. Počet potvrzených případů už překročil 2000. Nemoci podle úřadů potom podlehlo 754 lidí. Světová zdravotnická organizace navíc varuje, že skutečný počet nakažených může být několikanásobně vyšší. Epidemie tak dál představuje vážné riziko pro zasažené oblasti. Filip Turek dočasně končí ve funkci. Po pondělní dopravní nehodě přerušil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Na svůj post se podle něj vrátí jen v případě, že ho policie neoznačí za viníka nehody. Pokud vyšetřování ukáže opak, slíbil rezignaci. K odchodu z funkce už ho vyzvala také část opozice. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Trutnov čeká velký hudební mejdan. Činasky sem tuto sobotu přivezou své Open Air léto 2026 a spolu s ním i bohatý doprovodní program. Hudba, zábava a atmosféra pod širým nebem slibují parádní večer, no a vy se tam můžete díky Černé hoře dostat gratis. Stačí poslouchat, máme pro vás vstupenky. No máme pro vás i předpověď počasí, dneska čekáme oblačno, zataženo, přehánky, do toho místy i bouřky a teploty budou ryze letní, 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.

0: Pura dost krásné ráno s vámi, Michal Knejb, David Još.
1: Ahoj.
0: Lidi topí v bazénech a mořích své telefony v domnění, že jsou oročesné, to jsme řešili. Vy nám posíláte zprávy, hlasovky, kde jste kdy telefon utopili, nebo komu. Je tady třeba hlasovka od Míši.
2: Ahoj kluci, dobré ráno. No, já jsem takto utopila kamarádovi loni na Krétě telefon, jsme tam byli vlastně s ním a s jeho ženou a teďka jsme byli jako u baru. Pak jsme šli už na pokoj a když jsme šli kolem bazénu, tak já jsem ho tak jako lehce zduchla do toho bazénu, tak jsem tam zahučel i s věcma, co měl v kapse. No, byl tam fakt jako pár vteřin, vylezl a telefon se druhý den nafoukl jak tenisák, normálně byl úplně prostě jak balón. Žádná rýže nepomohla, nic nepomohlo. Byl to teda jakože na začátku dovolené, takže pak dovolenou strávil tím, že koukal do jídelního lístku a my všichni do telefonu. Ale byla to super dovolená, doufám, že on si to užil a chce jet se mnou letos zase, takže já si chci znovu nový telefon. Takže dobrý.

0: asi tak, no, tak mějte hezký den.
1: Manželka musela být nadšená, nejenže měl manžel na dovolený kamarádku, ale ještě k tomu ho připravila o telefon.
2: No jasně, ne, ona říkala, že to byla super dovolená, no prima dovolená, hlavně pro toho kámoše, hashtag užito, takový kámoše máme nejradši. Tak krásné ráno z Hit Rádia, Bon Jovi, It's My Life, pojďme na to.
3: Hit Rádio Černá Hora.

0: Hit Radio, jenom hity a Ed Sheeran 10 minut po 7. Dobré ránko. Pokud jste z Prahy a okolí, případně do hlavního města dojíždíte za prací, tak byli jste ten, kdo šéfovi musel posílat SMSku, že jste se ocitnul uprostřed absolutního Armagedonu. Proč se o tom bavíme? V Praze na hlavním nádraží někdo včera nahlásil bombu, takže zavřený nádraží, zastavený vlaky, odříznutá magistrála, tisíce, možná desetitisíce lidí zůstali stát na jednom místě a žhavili telefonu s výmluvou nebo výmluvou. Ale to byla pravda, že jo? Píšeš šéfovi, že se stalo tohle, tak se to může přečíst na novinkách nebo někde na internetu, jo. Tak mě napadlo, že bychom se vás mohli zeptat, jestli se vám někdy stalo, že jste se dostali do nějaké situace, která byla až neuvěřitelná a kterou vám třeba šéf až jako nevěřil.
1: Já bych možná ještě uzavřel tu zprávu tím, že se nakonec naštěstí nikomu nic nestalo, že
0: no,
1: to byl falešný poplach.
0: Jasně, to je v pohodě. Tak co tobě, Davide? Stalo se ti někdy něco neuvěřitelného, co ti třeba šéf nevěřil?
1: Hele, já pozdě? Do práce chodím vždycky a včas, takže mě se nic takového neděje.
0: Na rozdíl od někoho, že?
1: Koukám na tebe, Michale.
0: Dobře.
1: I na naše posluchače nakonec.
0: Já teda mám příběh, a když jsem před 10 lety začínal v rádiu, tak jsem byl v zimě na první schůzku se šéfem. To bylo ještě než mě přijali. Byli jsme domluvený na 9 ráno, přes noc docela nachumelilo. A já tam musel vždycky couvat po takový příjezdový cestě, jo. A mně se to nikdy v životě nestalo. A já tam zapad člověče do závěje, jo. A říkám si, tak jako je to docela blbý, jedeš jako na schůzku do rádia, kde musíš být jako nějak jako na čas. A teďka volám, říkám, Radku, já jsem zapad tady prostě do závěje, jo. A on, no jasně, tak kolik přejedete. A nevěřil mi to, tak jsem to vyfotil. A jako dobrý, že vlastně už v té době byly telefony, že nějakou tady takovouhle jako výmluvu údajnou, protože šéfa můžeš vyfotit, že jo, dneska vlastně AI, takže si to svoje auto můžeš hodit do sněhový závěje během minuty. Jen asi byl by to zkoušet během teďka leta, že jo, to asi úplně nepůjde, no. Tak jaký byl důvod vaší absence v práci? Něco, co vypadalo až neuvěřitelně, že vám to šéf nevěřil, tak to nás zajímá. Pojďte nám nahrát vaše příběhy na WhatsApp jako hlasovku přes 777937777 nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou. My k vám pinkáme další parádní muziku. Tohle je Shakira, Zoo na Hit Radio. Come on,

0: Tohle jsou Šňůry a tohle je středeční Hit Radio. V 7 hodin 20 minut posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Anonym včera v Praze na hlavním nádraží nahlásil bombu, bylo všechno uzavřený, o tom jsme se tady bavili. Nakonec se nic nenašlo, díky bohu, všechno dobře dopadlo. No a dostali jsme se k tomu, protože tisíce, možná desetitisíce lidí byly najednou uvězněni, byly obětí tady toho anonymu a nedostali se do práce. Takže jsme řešili, jaká byla taková nejzvláštnější výmluva, která byla jako opravdová, ale k tomu, kterou vám třeba váš šéf nevěřil. No tak píše třeba Martina. Dobré ráno. Dobudit 6 děti do pokoje a na zahradě vidím bobra. 5krát čumím, jestli nejsem mimo. Ano, půl hodiny řeším, co s tím. Pro děti atrakce, do družiny pozdě. Dobrý den, otevřete nám, prosím. Vyháněli jsme bobra ze zahrady a družinářka čučí jak puk. Nevěřili nikdo v práci, ani ve škole, ani manžel v práci. Prej jsem blázen, vyfoť to a opravdu tam byl. To je skvělý. Další zpráva. Já teda musím říct, že chodím do práce vždy a opravdu za každých okolností. Dokonce se mi jednou stalo, že jsem došla s tak silnou bolestí břicha, že mě sama šéfka poslala a i sama odvezla do nemocnice. No nakonec to bylo moje největší štěstí, protože jsem jela zpřímo rovnou na sál na akutní operaci. Ale žiju. Sice minus jeden orgán v těle, ale jsem v cajku. Zajímavý.
1: Minus jeden orgán, to jsem ještě neslyšel.
0: Tak srdce to asi nebylo. Ale zaměstnanec roku. Taky píše Leny. Ahoj, nebyl to šéf, ale učitelka na střední. Ale historka je to úsměvná. Na naší trase jezdilo 7 velkých vagónů a většině plných. Byla zima a opět nějaká porucha, takže nám poslali na celou trasu malou čugálu. A já se už prostě nevešla do vlaku, takže zápis v třídnici byl nevešla se do vlaku. Jinak ptal jsem se, co je čugála, tak je to malý vlak, co jezdí na menších trasách. Taky tady máme hlasovku od Ivči.
2: Krásné ráno, rádio, tady Ivča. Já teda nemám historku se šéfem, ale ještě jsme chodili na střední. Když se bývaly ty zimy takový trošku prudší, že jo, to víme. No, tak rok 2002 plus minus, jo. A tenkrát fakt byla zima docela jako velká, hrozně veliký mrazy. A nám přimrznul vagón ke kolejí. Takže vlastně všechny ty děcka tam přenesly do jiného vagonu. A takže zpoždění jako blázen, teď prostě to zkoušeli odsekávat, než to my jsme vlastně přistoupili. No a přijeli jsme do školy, nevím, někdy půl devátý, devátá hodina. No a když jsme to říkali učitelkám v naší třídě, tak prostě všichni koukali jako blázni, nevěřili nám. Až pak teda, když šli do zborovny a slyšeli ten příběh od jiných studentů, třeba starších, tak potom jako uvěřili, že ano, že to tak opravdu bylo, že nám vagon přimrznul ke kolejím. Takže asi tak. No, teď už se to asi nestane, že jo. Tak se mějte krásný den.
0: To nevymyslíš. Nicméně, tohle je třeba věc, na kterou se rozhodně taky nevymluvíš v létě. No tak inspiraci, proč jedete do práce třeba právě dneska, pozdě, máte, jo, vyhánění bobru by vám mohlo projít, to je nejvíc, jo. A jestli to chce šéf i s důkazem, tak fotku bobra na internetu někde 100% zaženete.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Od pátku do neděle se na Dolní Moravě můžete zdarma vyzkoušet špičková horská kola přímo v reálném terénu a porovnat nejnovější modely i osvědčené klasiky. S dětskama můžete vyrazit každý den do Chlumeckého fajnparku. Tady je to pro děti ráj. Od 10 do 19 hodin každý den. Tak hezké léto z Černé Hory.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz
7: V For Camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce, pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For Camping. Venku je nám krásně.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
17: Hit Radio.
18: Ten nejlepší vývar... Z Ešusu, to nejlepší koření, kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velká voda teď komplikuje dopravu na Náchodsku. Neprůjezdná je silnice pod viaduktem u obce Česká Metuje. Je třeba vzít to dočasně po náhradní objízdné trase.
21: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
22: Hit Radio Černá Hora.

0: Gimme love, Sia 731, posloucháte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Skupina Queen návrat na koncertní pódia zatím nevylučuje. Bubeník Roger Taylor připustil, že další turné je stále ve hře. Záležet ale bude i na rozhodnutí kytaristy Briana Maye a na tom, aby případný návrat splňoval ty nejvyšší nároky na kvalitu. Po českých silnicích jezdí kolem 100 000 aut bez povinného ručení. Pokud takový řidič způsobí nehodu, škodu sice uhradí Česká kancelář pojistitelů. Peníze ale bude následně vymáhat po viníkovi. Povinné ručení bychom si proto měli před dovolenou určitě zkontrolovat. Detox od cukru možná není tak účinný, jak se často tvrdí. Nová studie ukázala, že ani po 6 měsících omezení sladkého lidé nestratili chuť na cukr. Podle vědců se preference sladké chuti dlouhodobou změnou jídelníčku výrazně nemění.
0: Zajímavá informace, myslím si, že to je něco jako s muzikou, jo? Že když vysadíš nějaký hit, tak se k němu pak stejně vrátíš a chutná pak ještě o něco více.
2: Myslíš si, jako, že naši posluchači, když na chvíli přeladí Hit Radio, že potom mají abstinenční příznaky?
0: To se rozhodně neděje, Davide. To se rozhodně neděje. Co vám bude po chuti? Tak to je soutěž Rychlá pětka. S dodavatelem přírodní kosmetiky Denatura.cz poukaz na 5000 korun na nákup v jejich e-shopu, tak vyšte chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Pink na Hit Rádiu v 7.35. Dobré ráno. Rychlá pětka. Celý týden v Rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura.cz. Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, 100% garance vrácení peněz, kosmetika vyvinutá odborníky, taky reálné výsledky na webu a sociálních sítích Denatura. Mimochodem, zajímavost, je přírodní kosmetika automaticky šetrnější?
1: Není,
0: protože i přírodní látky mohou někoho dráždit, proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura si zasoutěží Míša. Míšo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jaké máš středeční ránko, než půjdeme soutěžit? Pověz nám.
2: No tak pohodička, jsem na chalupě, mám dovolenou, včera zapršelo, takže nádhera.
0: Hezký, takže pohodička, dovolená.
1: No už teď máš kliku, protože my jsme původně vybrali jinou posluchačku, ta nám ale nezvedla telefon.
0: Nezvedla telefon, takže vlastně už máš takový trošku jako to štěstí tě jde naproti, Míšo.
2: Wow, tak to potřebuju.
0: No tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Je přírodní kosmetika automaticky šetrnější, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Aha, protože i přírodní látky mohou někoho dráždit. Proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ.
1: To měla vlastně říct Míša.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co nám roste z hlavy a dá se to stříhat?
2: Asi vlasy.
0: Je to tak. Pojďme na další otázku.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zpevňuje kolagen naší kůži, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To jsem nemusel ani pouštět. Pojďme na další otázku.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je blíž měsíc nebo Mars?
2: Měsíc.
0: A poslední, 5. otázka. Co je dneska za den, Míšo?
2: Dneska je středa.
0: No hezký. I na dovolený, na chalupě máš přehled o tom, co je za den, a tyhle odpovědi na otázky ti vydělali poukaz v hodnotě 5000 korun do denatura.cz.
2: Bomba, tak to je skvělý den.
0: No tak to je super. Tak Míšo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, užívej chalupu a zase někdy na Hit Rádiu. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. No a další poukazy na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, pro vás budeme mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hit Rádio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
3: Hit Rádio Černá Hora.

0: Listen Boon. Beautiful things na Hit Radio. 7.41. Dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste měli někdy problém se Strakou. Jako s tím ptákem.
1: Nemyslíš to našeho bývalého kolegu
0: nemyslím,
1: Romana Strachu?
0: Nemyslím Romana Strachu, myslím normálně opravdového ptáka. Jestli jste s ním měli problém, co se týká jeho hlasitosti, jeho projevu. Jo? Proč se o tom bavím? Protože minulý týden v pondělí, když byl státní svátek, tak já jsem byl pracovně na jedné akci a chtěl jsem se dospat. Jo? A nevím, jestli víte, jak zní Straka, ale kolem domu lítali Straky a dělali tohle. Třeba 3 hodiny. 3 hodiny, jo. Tak to jsem to nějak jako vydržel a říkám si, no tak co s tím, hele, a oni prostě nedali pokoj, tak včera už jsem se naštval a říkám si, no tak zkusím se zeptat internetu, ten je o něco chytřejší, co doporučuje na Straky, jestli se dají nějak jako odehnat, no protože tak opravdu ten zvuk je nepříjemný.
1: Schválně.
0: A napsala mi, na Straky nejlépe fungují dravci, kteří pro ně představují přímé a reálné nebezpečí v našich podmínkách. Zapomeň na univerzální nahrávky orla, ty sice z něj majestátně, ale Straka moc dobře ví, že orel i v hustých větvích fakt lovit nebude, jo. Nejúčinnější jsou tito dravci. Jestřáb lesní, absolutní jednička. Jestřáb je pro Straky největší hrozba. Hele člověče, tak co jsem já začal dělat? Já jsem si našel na internetu zvuk jestřába, připojil jsem to k přenosný bedně a z balkónu jsem to začal pouštět, jo. Hele, Straky pryč, pozor, jo, ale vylez soused naproti se soused, s jeho ženou a slyším, jak říká, tak kreten tady pouští zvuky ptáků, ne? A já mu říkám, já tady plaším tu Straku a on, jo, to zvíře, co tady dělá ten mordel? Říkám, no jasně, takže chci říct, že mise byla úspěšná, Straky jsme vyhnali, takže jestli někdo máte problém tady s tím zvířetem, mimochodem jsem zjistil, že Straka je jedno z nejinteligentnějších zvířat na světě, jo.
1: No a já tady čtu, že si dokonce pamatuje lidské tváře, takže doufám, že si moc neublížil, protože oni si tě pamatujou, Michale.
0: No já tam strčil jenom tu bednu. Ale co jsem pak ještě čet, tak musíš pak ten reproduktor, pokud by se vrátili, dát třeba do jiného okna, protože oni, jak jsou chytrý, tak si řeknou, aha, tak on to je fakt, ten napouští nám tady zvuk jenom z repráku. No dobře, no tak my budeme plašit pavouky ve vašich reprácích za malou chvíli. Další parádní muzikou, tohle je Kato a John, Turn Lights Off, no a samozřejmě se stavíme i u vás v autech, řekneme vám, kde to ve středu ráno stojí, bude aktuální doprava, tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: Cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
7: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
8: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
9: Neskartujte sami. Natos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Natos. Svoz po celé České republice. Natos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.natos.cz.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Tak točíme.
12: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
11: Stop!
12: Co?
11: Showroom na kuchyně.
12: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
11: Berem, díky.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
14: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na silničáře ode dneška nově narazíte v Ústí nad Orlicí. Pracují v Královéhradecké ulici, kde čeká omezení. A pozor taky v Náchodě, kde je neprůjezdná promenádní ulice.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům.

0: 7.54, Hit Radio, dobré ráno. Patříte k těm, kdo bankám nevěří a radši máte peníze poctivě nasyslený pod madrací? A tak byste možná měli zkontrolovat, než vám sežere havěť. Máme tady příběh paní z Austrálie, te snědli termiti milion v bankovkách. Podle mě tam ta paní řádí s biolitem ještě teďka, jo? Nicméně zajímavost, která se k tomu váže, krásně nám to vyšlo. Dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky.
1: No asi všichni víme, že v současné době je v českém oběhu 6 druhů bankovek a mohli bychom si schválně zkusit zahrát takový kvíz.
0: Jakože já budu hlas lidu teda, ty mě budeš zkoušet a já budu hlas lidu.
1: No a samozřejmě i naši posluchači si můžou sami zkusit tipnout. Dobře. Jaká česká osobnost se nachází na konkrétní bankovce? Začneme stovkou.
0: Já si myslím, že začneme 20 papírovou. To si pamatuju, to byl svatý Václav.
1: Pojďme ke stovce.
0: Dobře, pojďme ke stovce. Tam bude Karel IV.
1: Je to tak, pojďme na 200.
0: 200, vím, jakou má barvu, ale i kdybys mě mučil, asi si nespomenu, kdo na ní je. Je to ženská?
1: Je to muž.
0: Je to žena. Je to muž na 200?
1: Je to Jan Amos Komenský. Pojďme tak, na 500.
0: 500. Božena Němcová.
1: 1000.
0: František Palacký.
1: 2000. Je vidět, že u těch vyšších bankovek se nepleteš, těch máš asi spoustu.
0: No to ne. 2000. Emma Destinová.
1: A 5000.
0: Tomáš Masaryk.
1: Je to tak, Tomáš Garrigue Masaryk. Ještě přidám zajímavost, kolik si myslíš, že je v oběhu bankovek v českém oběhu?
0: Jako myslíš, jako u mě v oběhu, anebo jako v českém?
1: Jako celkem.
0: Celkem, to netuším. Já bych ti řekl, kolik je bankovek jako u mě v oběhu, jo. To číslo není úplně vysoký.
1: Tak to dobrá si trošku větší. 560 milionů bankovek v českém oběhu. A zajímavostí je, že nejvíc je 2000, 209 milionů.
0: Tyjo, to je zajímavý informace. Nicméně, ty jsi mi tady zkoušel teda od té stovečky do pětitisícovky. Pojďme k té 20 koruně a 50 koruně papírové, které už samozřejmě nejsou v oběhu, tak víš, kdo byl na 20 koruně. Já jsem to říkal, jestli jsi mě poslouchal, no neposlouchal.
1: Já papírový 20 nepamatuju, takže nechám se podat.
0: No, svatý Václav a na 50 koruně, takhle, víš, jakou měl barvu ještě 20
1: taková
0: koruna?
1: Růžová, ne, 20 nevím, ale 50 byla růžová.
0: Ta byla růžová a tam byla...
1: Tam byla žena nějaká.
0: Tam byl taky někdo svatý. Mm-hmm. Svatá, napověda. Ludmila to nebyla, ale je to Aneška. Jaká?
1: Česká.
0: No jasně. Ne, svatá Anečka Rakouska na 50 koruně česky. Tak zavěde, děkujeme za kvíz, pohořel jsem na 200 koruně, ještě jednou, kdo tam je?
1: Tak já už jsem taky zapomněl.
0: No, nech to bejt.
1: Jan Amos Komenský.
0: George Ezra, Dance All Over Me. To je další muzika do 8. tady na Hit Radio. Dobré ráno.

na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kels Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Oběd v restauraci je nejdražší v historii. Průměrná cena v Česku poprvé překročila hranici 200 korun. Nejvíc zaplatí lidé v Praze, kde oběd vyjde v průměru na 228 korun. Naopak nejlevněji se lidé najedí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Podle odborníků ceny dál rostou, tempo zdražování je ale pomalejší. Kontrola odhalila nebezpečný špenát z Kauflandu. Inspektoři v něm našli téměř 50krát více pesticidů, než povolují limity. Šlo o baby špenát z Itálie, prodávaný v plastovém balení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce teď s řetězcem zahájí správní řízení. Podle kontrolorů podobné nálezy u čerstvých salátů nebývají běžné. Vedra omezují výrobu elektřiny ve Francii. Tamní energetické společnosti odstavily 3 jaderné reaktory a dalších 8 běží na snížený výkon. Důvodem jsou vysoké teploty řek, které elektrárny využívají k chlazení. Omezení má chránit vodní živočichy a rostliny před příliš teplou vodou. Podle společnosti nejde o bezpečnostní problém, ale o opatření na ochranu přírody. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Pardubické akvacentrum se ode dneška na několik měsíců zavírá. Kvůli opravám bazénu a také výměně poškozené mozaiky zůstane mimo provoz až do půlky prosince. Rekonstrukce vyjde na necelých 10 milionů korun. Takže víte kam na koupačku? Na cihelnu, na venkovní koupálko. No pokud bude přát počasí, v noci nám místy létaly blesky a můžou i přes den. Středa ve východních Čechách bude hlavně oblačná, zatažená, čekáme přehánky, bouřky. No a teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Tři minuty po osmé ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi, Michal Knejb a David Jošt. Co jsi říkal ty obědy, kolik je to stojí?
7: No v průměru, republikovém průměru už přes 200 korun.
9: To je masakr, já si pamatuju ještě tenkrát za mých mladších let, kolik stálo oběd, třeba stovku, 90 korun.
7: No, není to tak dávno, to je na tom
9: nejlepší. Není to tak dlouho, není to tak dlouho, takže obědy ve restauracích jsou nejdražší v historii, fuh. No další místo, kde je teď v létě extrémně draho, to proklepneme za chvíli. Napadá ti něco, Davide, co to může
7: Chorvatsko.
9: Být?
7: Chorvatsko.
9: No, spíš je to v Čechách a konkrétní místo. Dobře, přemýšlej o tom, vy taky do nás ladíte, hnedka se k tomu vrátíme. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, hezké ráno.
5: Hit Radio Černá Hora.

0: Za pět minut, čtvrt na devět, ladíte Hit Radio, snídaní šampionů, hezké ráno. Davide, ty jsi ve zprávách říkal, že pod 200 už v České republice za oběd nedáme.
1: Je to tak.
0: Je tak. Obědy v restauracích jsou nejdražší v historii, no a kde je ještě draho, nechali jsme vás hádat. Kdo jste typoval koupaliště, tak máte zlatýho bludišťáka. Mm. Takže na koupalištích v České republice je taky extrémně draho.
1: A bavíme se teda o vstupenkách nebo občerstvení na koupalištích?
0: Občerstvení, takhle. Když jede k vodě celá rodina, tak samozřejmě vstupenky to je na hypotéku, jo? Mm. To je jako vstupný je příběh sám o sobě, ale párek v rohlíku, průměrná cena, typuji.
1: Tak já z mých dětských let si pamatuju, že to bývalo párek v rohlíku za 15, kolbása za 30, jasně. Ale tak zdražuje se, typnu 40.
0: 60.
1: Pane bože.
0: Smažák s hranolkama.
1: 150.
0: 250. Za smažák. A pivko.
1: To už se bojím typovat.
0: Pivko, já bych typnul, já to tady mám, já to vidím, jo, ale kdybych měl typovat, tak bych dal pivko třeba za 30 korun, jo. To no. Se pamatuju já tenkrát.
1: 50.
0: Za starý.
1: 50.
0: Tak 70. Je to 70. Což je masakr, jo. Takže to je hlavním důvodem, co se na koupalištích aktuálně děje, proč se o tom bavíme. Lidi se do batohu tajně balí řízky sebou. Do
1: my
0: albalu.
1: Se jim nedivíme.
0: Nedivíme, takže už to není jenom to, že na tu dovču, ale už je na to český koupaliště a nosí si vlastní petky, ve kterých mají sirup a pak se to tam míchají prostě tu šťávičku, aby prostě měli pití, jo. Což jako chápu, protože ty ceny jsou brutální a to mi tak jako nahrává, že jsme se vás chtěli zeptat, nebo chceme se vás zeptat, co jste kdy kam pronesli. Jo, jestli třeba právě na koupaliště, nebo třeba do kina, nebo na koncert, co se vám povedlo pronést, jo, že se za to tak jako trošičku stydíte, ale teďka už s odstupem času se nám s tím rádi chcete pochlubit. Mě to připomnělo, já jsem byl takhle, není to tak úplně dlouho, byl jsem v kině, myslím, že jsem to tady vyprávil, někdo tam člověče vytáhl, začali tam šustit takový ten jako papír a začala tam vonět šunka, ne? A říkám, co si děláš, prčo, tady má někdo šunku, ne? A normálně tam tlačili šunku a rohlíky. Hele, vonělo to krásně, jen to záviděl, já nebyl naštvaný, jen to záviděl.
1: No, při současných cenách v kinech se nedivím ani tý šunce teda.
0: To je fakt, protože tak jasně, no, když si dáš popcorn na kolu a tady ty věci k tomu, to je taky na hypošku. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme moc rádi. Co jste kam kdy propašovali, ten největší pašunk? A nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou, jsme moc rádi za každou zprávu od vás, no a vás snad potěší další muzika, tohle je Welshly Arms Legendary na Hit Radio 8 hodin 12 minut. Dobré ráno.

0: 8 hodin 19 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko, drahu na koupalištích, nejenom vstupné, ale hlavně jídlo, to jsme řešili. Dostali jsme se k tomu, co jste kdy na koupaliště, nebo na koncert, nebo do kina, kamkoliv propašovali a jak. A vy jste nás zavalili zprávami a hlasovkami, píše třeba Pavel. Ahoj, pravidelně na festivaly, na plesy a podobné akce pronáším kolu a rum. Když člověk zaplatí randál za vstupný, tak se už nechce nechat odírat ještě na pití.
1: A navíc si může dát to, co má rád, že ona co má chuť.
0: Máme tady hlasovku třeba od Lenky.
2: Ahoj, tak já pravidelně pašuju do kina, do těch multikin, dětem popcorn. Koupila jsem si, že někde jako takový ty kalíšky na ten popcorn, ať to má jako, ať to má hezký, a normálně udělám má popcorn, který tam přesypu do toho papírového boxu a mají popcorn, samozřejmě vodu nesu taky, jo. Takže a děláme to normálně pravidelně a ušetříme spoustu peněz, takže jim vřele doporučuju. Ahoj.
0: Majitelé multikin teď skáčou radostí. Další hlasovka od Alex.
3: Zdravím. My už dlouhá léta pronášíme alkohol a vlastně i nealkohol na festivaly a jiné místa, kde je zákaz vstupu s vlastním pitím. Vlastně alkohol v takových kapsičkách, jak jsou od přesní dávky. Ale je to hrozně smrtelné, protože člověk cucá a najednou neumí chodit.
0: To je fakt. Další zpráva od Jany. Ahoj kluci, vždycky, když jdeme s kamarádkami do kina, tak si bereme vychlazené plechovky s ginem, tonikem a i vlastní popcorn v batůšku, protože ty ceny jsou už fakt přepálené. Hezký den. Další zpráva od Pěti. Není to z let předešlých, ale asi poslední dva roky si s manželem nosíme mini lahvinky alkoholu do letadla. To samozřejmě můžete, ale zakázali v letadle pít vlastní alkohol a ten výběr tam není moc velký, jaký fajnšmekři. Další zpráva. Ahoj, propašovala jsem sama sebe. Letěla jsem na pas sestřenice mojí maminky na dovolenou do Tunisu. Jen problém, že nejsem Petra, ale musela jsem být Dana. Tak to už bylo nadlidský. Papa, to je neskutečný. Další zpráva, čauvec. My jsme si takhle do kina párkrát propašovali KF a s kámoškami proseko v těch malých lahvičkách a pěkně jsme se tam zřídili. Přítel ten pravidelně pašuje placatku s kořalkou na každý koncert. Jednou nás vymátli, tak jsme to vypili na ex před vstupem.
1: Musel být koncert potom.
0: To bylo hezký. Ještě tady máme hlasovku od Saši.
4: Já mám zajímavý dva příběhy. Jeden z příběhů je, že mě se úplně příčí dávat za popcorn to, co za to oni chtějí, když je koupím hopku za 10 korun. Takže si ho doma uděláme prostě samostatně a sníme si ho. A máme popcorn jako všichni. Ale největší halus, a to jsem strašně chtěla zkusit, jestli mi to projde nebo ne, bylo na koncert Eda Sheerana. Já jsem měla velké poprsí, mám ho do teďka, zprava zleva jsem měla frisko, pod prsama jsem měla dvě plechovky piva, šli jsme s manželem. Samozřejmě jsem věděla, že musím jít k tomu, k mladému klukovi, nikdo nic nepřišel, ale hrozně mi rozesmál, když ti otevří krabičku s cigaretama. I jestli náhodou tam něco nenesu. Pronesl jsem a takhle mi to v životě nechutnalo.
0: Zajímavý. Víš tak, Sašo, pošle fotku, ať můžeme tady porovnat a třeba poradit ostatním tady posluchačkám, jo. Já teda musím říct, Davide, nevím jak ty, ale já jsem pyšnej. Já jsem pyšnej na nás Čechy. Hele, je to dobrý. Tyhle tradice prostě zůstávají. A co zůstává, jsou další parádní hity Last Good Night, Pictures of You. Za malou chvíli teda na Hit Rádiu a my vám všem děkujeme za zprávy a hlasovky. Hezké ráno.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
7: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
8: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
7: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
8: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají, slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
7: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
8: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
7: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
8: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
7: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
9: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
11: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
5: Asi 100 tisíc.
4: A ty s tím nic neděláš, jo?
5: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
4: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
5: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
4: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě teď ráno došlo na Svitavsku. Opatrně u obce Suchá ve směru na Litomyšl, kde havarovala dodávka. Na místě už je policie. Počítejte tam proto s kratším zdržením.
7: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
8: Hit Radio Černá Hora.

0: Minuta po půl deváté, vy posloucháte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Max Verstappen možná chystá největší přestup ve Formule 1 za poslední roky. Podle zákulisních informací jedná s konkurenčními stájemi a nejblíže má být McLarenu. Pokud by čtyřnásobný mistr světa skutečně opustil Red Bull, šlo by o jednu z největších přestupových senzací v historii F1. V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Rozvod se nekoná, Bohuš Matuš je zpět s manželkou. Zpěvák tvrdí, že k rozchodu nikdy nedošlo, mělo jít jen o vyhrocenou hádku. Podle něj navíc oba záměrně celou situaci přiživili, aby si vystřelili z některých médií.
0: Nekeci, takže rozvod tisíciletí se nekoná. No vystřelili si pěkně teda, i z nás, my jsme tomu věřili.
2: I z nás, i my jsme to ve zprávách měli.
0: No tak hele, ty tradice, jak jsem říkal, všechno to je zpátky, všechno jak má být. A říkám si, že Bohuš je vlastně vizionář, jo. Zatímco my ostatní si budeme muset na starý kolena platit drahý pečovatelky. Tak on si jednu takovou rovnou sám vychovává. Je to genius.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Hit Radio 8:39. Dobré ráno. Taky už se vám stalo, že jste při jízdě autem zahlídli na pouli toulavou kočku, která z dálky připomínala, nevím, třeba geparda nebo prostě nějaký jiný zvíře. Tak člověku asi rychle dojde, že tahle zvířata tady volně nežijou. Nicméně to nedošlo jedné řidičce na Jindřichohradecku. Ta volala na policii, prosím pěkně, že v poli viděla divokou pumu. A pozor, tohle tvrzení si nechala potvrdit od umělé inteligence. Ona ji vyfotila, nahrála do AI a umělá inteligence řekla, ano, je to opravdu puma. Tak něco mi říká, že inteligence všech zúčastněných byla v tu chvíli hodně umělá, protože takhle, jako v jižních Čechách čekáš spíš kapra, že jo, ne pumu, ale nikdy nevíš. Třeba tam opravdu byla a já bych takhle veřejně chtěl všem pumám doporučit, aby se nepřibližovali k našim obydlím, protože nejpozději v neděli by stoprocentně měl někdo na talíři čerstvý pumok nedlozelo. Hlad je hlad, když máš hlad, nejsi to ty. Tak jestli i vy jste hladoví po další muzice, tak za malou chvíli servírujeme další parádní hity, třeba tohle. Alvaro Soler, La Cintura a staví se i Regen Moonman Human tady na Hit Radio. Tak dobré ráno v 8:40, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kým.
11: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
13: Ekokom. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: 8.51 na Hit Radio Human. Vaření pod širákem. Většinou super kulinářský zážitek a nebo taky ujištění, že váš partner je ten pravý. K nám na web na hitradio.cz dorazil příběh od Štěpánky. Ahoj. Nevím, jestli se v tomto případě dá hovořit o vaření, ale v mém příběhu se vařila alespoň voda, tak snad ano. Když jsem se dala dohromady s mým přítelem, tak jsem ho vzala do mého rodného města Mariánských Lázní. Byl leden, zima v plném proudu a dokonce bylo všude i spousta sněhu. Rozhodla jsem se, že nebudeme sedět doma a půjdeme zasněženou krajinou na rozhlednu, která se tyčí nad městem a je z ní krásný výhled na kolonádu. Když jsme se tam po několika hodinách konečně probrodili vysokou vrstvou čerstvého sněhu a dokonce se nám podařilo vyjít i zasněžené a uklouzené schody na vršek rozhledny, tak přítel začal ze svého batohu vytahovat jeden pytlíček za druhým. Nechápala jsem, co jde dělat. Z pytlíčku vytáhl nejprve plynovou bombičku s vařičem, z druhého malou konvičku, ze třetího dva plecháčky a začal vařit vodu. A pak k mému obrovskému překvapení mi dal malý kempingový ruční presovač a dvě kapsle s kávou. Normálně nám takto uvařil čerstvé horké espresso. Žádná rozpustná káva z termosky, ale opravdové espresso i s pěnou. V tu chvíli jsem věděla, že to je ten pravý. Hezký. No a za takový příběh můžete už tento pátek ve snídaní šampionu vyhrát parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značek Quark, Zulu, Moa a Highpoint díky soutěži Terapie venkem s mega e-shopem 4Camping. Kdyby vás k tomu zajímalo víc a chtěli byste se do soutěže zapojit, detaily a podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Ale dvojka zavírá středeční snídaní šampionů na Hit Radio. Díky za další společné ráno. Teď už vás předávám do rukou našich skvělých kolegů ze všech Hit Radio. Muzika, ta je samozřejmě nachystaná. Po devítce Ricky Martin, Hozier nebo David Guetta, slibuju, že to vás bude moc bavit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte se prima, ať vám středa v práci uteče, vy, kdo máte volno, užívejte, no a slyšíme se zítra ráno v 6.00. Čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na náchodku mezi Červenou horou a Žernovem došlo ke střetu dvou osobních vozidel. S opatrností je vozovka průjezdná Kyvadlově. Také nehoda na Svitavsku u Suché ve směru na Litomyšl. Tady šetří policie havárii dodávky, takže počítejte i s omezením. No a pozor také na dálnici D11. Na 67. kilometru směrem na Hradec Králové v levém jízdním pruhu probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 10100.
3: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slavy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
2: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: HappySport.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: podvod. Policie varuje, že podobné zprávy nikdy neposílá a cílem podvodníků je zkrátka vylákat z lidí citlivé údaje a nebo peníze. Co teda dělat? Zkuste být v klidu, na odkaz neklikejte a zprávu rovnou smažte. Velkou kritiku schytává poslanec Filip Turek po pondělní nehodě v centru Prahy. Ex-ministr Kalousek mluví o prasárně bez omluvy. Bývalý premiér Topolánek zase tvrdí, že Turek nemá mentálně ani 18 let. Kritika zasílila po zveřejnění záběrů, podle kterých měl Turek obět kolonu a porušit pravidla. Dobrá zpráva přichází z Jevíčka, konkrétně z tamního odborného léčebného ústavu. Jeho pacienti, návštěvníci i zaměstnanci se dočkají vylepšeného parkoviště a nebo opravené příjezdovky.
1: Celý areál prošel revitalizací, jednak jednotlivé budovy, dále potom park samotný. Budeme pokračovat obnovou pavilonu N, kde zpracováváme projektovou dokumentaci. Jedná se o akci, která je nezbytná, je to zázemí, další služby, které souvisí s provozem samotného odborného léčebného ústavu Jevíčku.
0: Řekl tady na Černéhoře hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
2: Fotbalový servis.
3: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
0: Polojasno až oblačno, dopoledne nejsou vyloučené na východě Čech ani přehánky a bouřky, odpoledne budeme bez srážek s teplotami mezi 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
4: Dnes je středa 15. července, což za mě nezní moc příjemně, je to vlastně půlka července za námi. No ale zas je středa, kdo jste v pracovním nasazení, tak jistě se těšíte na pátek, ať je kolikátého chce. Máme minutku po deváté, s vámi je od Tetiana Šimurdová dopolední drive na Hit Radio Černá Hora a jestli chcete nějakou letní taneční pecku, tak David Guetta společně s Kelly Rowland je jasná.

0: No tak ale, to je jízda, co Ricky Martin, neboli oslík ze Šreka, právě teď v éteru Hitrádia Černá Hora.
1: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
0: My pevně doufáme, že na našem webu hitradio.cz brzy zveřejníme, kam za vámi vyrazíme na další letní jízdu, kde vám také rozdáme spousty skvělých cen, jako je třeba nealko pivo od Primátora, že jo, což se třeba ve vedru hodí, nebo třeba opalovací krém od Union Cosmetic, ať se nám nespálíte. Teď si tak říkám, jako rodič, určitě to taky znáte, když vyrazíte na ten koupák, jo, a přijde první zádrhel. Když to nejsou zapomenuté plavky, tak máte namazat dítě opalovacím krémem. A v tom nastává problém, jo? Kdy to dítě musí vydržet stát v klidu. Nebo když máte dvě a jedno chce čůrat a druhé vám skáče do vody a vy se je teprve chystáte namazat. Tak schválně, když už jsem se dobrala sem, co je pro vás, pro rodiče, jako nejtěžší disciplína na koupališti? Jo, pojďme to rozvinout. Napište mi to na 601-292-464 a společně se tak jako podpoříme, že v tom nejsme sami.
1: Už tě nebaví se válet u vody? Hitrádio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
2: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.

0: Geronimu. Posloucháte Hitrádio Černá Hora a já jsem krátce po deváté mluvila o letní jízdě, se kterou obrážíme východočeská koupaliště, a zabrusila jsem nakonec k situacím, které pro nás rodiče s dětmi na koupališti jsou opravdovou výzvou. Zeptala jsem se vás přímo, co je pro vás taková nejtěžší disciplína. Přišla mi zpráva od Radka. Ahoj, nedávno jsem měl složitou situaci na koupališti, kdy jsem s dcerami 5 a 8 let řešil, že jedna musela na záchod a čekali jsme celkem dlouho ve frontě na jídlo. Tak říkám, to je starší, ať počká ve frontě. Vycházím ze záchoda a ta starší dcera stála mimo frontu a mezi tím tam přišlo fakt hodně lidí. Takže tak, jinak si to s holkama a maminkou užíváme. Ježišmarja, čekání ve frontě, jak když s jedním dítětem musíte odejít. Jo, kdo by to neznal, že jo, no. Tak krátko díky za zprávu a myslím, že tenhle styl čekání ve frontě máme prostě za sebou všichni. Vidím to úplně v barvách. Na 601-292-464 mi dál posílejte, co je pro vás s dětmi na koupališti ten nejtěžší úkol. No a po muzice se k tomu tady na Hitrádiu Černá Hora ještě vrátíme.
1: Hitrádio. Vysílej na Hitrádiu Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601-222-464.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-222-464. Už tě nebaví se válet u vody? Hitrádio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti,

0: www.radiochernahora.cz. Partnerem je společnost Franskar, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, bratří Štefanů a Pardubice Draškovice. Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vlny 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
7: Dětem místo dárku? Dejte ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projďte se v safari autech, objevte obří zmizákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
8: Už tam bude? Nech toho. Kde už tam bude?
9: Přestaň. Čím mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
12: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma, stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
13: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
14: Ne, to je cyklopecka.
13: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
14: Cyklopecky.info.
13: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
14: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
13: Cyklopecky.info.
14: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
13: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
15: Hit

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

philosophy. A freak like me just needs infinity.

Lady Gaga, Bruno Mars, jste s Itráriem Černá Hora a aktuálně s vámi řeším, jaký nejtěžší úkol jste měli s dětmi na koupališti. No a pozor, napsala mi Lenka. Ahoj Jani, tak já mám syna 4 roky a teď jsme byli u vody, kde také byla paní nahoře bez a syn z ní nemohl spustit oči a pořád nahlas řešil, jestli má paní mlíčko. Tak jsem se ho snažila pořád napomínat, cítila jsem se trochu trapně, ale pak si říkám, je to dítě, nemůže za to. No, Leni, být tam, tak mi asi cukají koutky úst. Moc díky za veselý příběh, pozdravuji od nás synka. Taky napsala Iva. Dobrý den, tak za nás to je neustálé sledování, kde ty naše dvě zrovna plavou, co dělají a když nic nedělají, tak mají pořád hlad a pořád si chtějí kupovat nějaké jídlo. Taky Bára píše, pro mě je dost náročná věc namazat syna opalovacím krémem, šklebí se, vyvádí, neustále odbíhá, takže jsem ho začala mazat už před odjezdem z domu, Bára. Píše taky Tomáš, tak my s manželkou máme 2 děti a na koupaliště jezdíme zásadně spolu, protože si ty naše divochy dělíme, abychom je vůbec uhlídali. Po každé jedno běží jinam než druhé. To mé díky, je super, když jste na to dva, no. Není to takový drama aspoň. Moc díky ještě jednou vám vůbec všem za ty vaše zprávy. Je vidět, že jako rodiče to máte téměř všichni stejný. No a už brzy se společně snad setkáme na letní jízdě, kde za vámi na koupák dorazí také Hit Radio Černá Hora. No a teď už Alanis Morissette pro vás na Hit Radio Černá Hora, tak si to užijte.

9:43 právě nám dohráli na Hitrádiu Černá Hora Disturbno a už za chvilku se navnadíme na blížící se festival Hrady.cz, protože tam bude Xynl X a toho si dáme i v našem éteru. Xynl X a dovolená a určitě stihneme taky Next Summer od Damiano Davida. Tak to slyšíte. Díky, že jste s Hitrádiem Černá Hora.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz. Prodejpalem.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
10: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
11: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Hradci Králové ve Střelecké ulici u křižovatky Strašinovou třídou směrem k nemocnici se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je tady nárazové. Také nehoda na Náchodsku mezi Červenou horou a Žernovem. Tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel. S opatrností je vozovka průjezdná Kyvadlově. No a pozor také na Jičínsku v Ostroměři v ulici Tomáše Garrigua Masaryka. Tady v pravém pruhu probíhají práce údržby. Vaše dopravní info volíte na 801 10 100.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.

0: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle
1: se s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku.
0: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systém.

0: Pavlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Město Náchod varuje před podvodnými SMS-kami o údajně nezaplaceném parkovném. Odkazy ve zprávách vedou na falešné weby. Jejich cílem je získat platební a osobní údaje. Pokud podobnou zprávu obdržíte, na odkaz rozhodně neklikejte a nic neplaťte. Vidíme se pod Kuňkou už teď v pátek a v sobotu Hrady.cz. Legendární festival, který pod Kunětickou horu přiláká třeba Daniela Landu, Miraj, Rybičky 40. 38, MIG 21, Rytmuse i třeba Vypsanou fixu. Vstupenky na Hrady pro vás máme, stačí nám na WhatsApp poslat vás váš nejšílenější festivalový zážitek a v odpolední show to kluci Petr s Ondrou už pořeší za vás. Pardubické akvacentrum se ode dneška na několik měsíců uzavírá. Kvůli opravám bazénu a výměně poškozené mozaiky zůstane mimo provoz až do poloviny prosince. Rekonstrukce vyjde na necelých 10 milionů korun, takže víte kam na koupačku. Na cihelnu, na venkovní koupálko. V cíli jsem měl nohy naprosto zničené, ale věděl jsem, že je den Bastily, tak jsem chtěl uctít žlutý trikot. Uvedl 27-letý mistr světa Tadej Pogačar, který vyhrál po solovém úniku vrchařskou 10. etapu Tour de France. Nejlepší z našich byl Matias Vacek 112. a celkově nám klesl na 32. pozici. Dnešní 160 km dlouhá etapa nabízí pouze dvě vrchařské pre. Je čtvrté kategorie a mohl by jí rozhodnout hromadný sport. Tak ve východních Čechách velká pohoda a měla by vydržet polojasno až oblačno. Takové počasí nám servíruje středa a odpoledne taky teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Černá Hora.
5: A Jana Šimurdová, 10 hodin a 2 minuty k tomu, je středa a víc slov netřeba, takže pouštím už muziku Enrique Iglesias.

krásná, neagresivní muzika. Zkrátka ty nejlepší hity pro vaši pohodu na Hitrádiu Černá Hora. Dohráli Atomic Kitten. A já myslela, jak si dneska budeme povídat o tropech. Byla jsem připravená se vás zeptat, jak zase dáváte ty horka, jestli byste raději lízali zmrzlinu někde v iglu. A ono to ráno vypadalo spíš na rychlý návrat domů a vzít si ještě bundu. Pod mrakem, zima, foukalo. Teď už je to teda lepší, jo. Aktuálně je na většině území východních Čech asi 22 stupňů. Co se ale musí nechat aktuálnímu teda počasí, že se dobře spí s otevřeným oknem. Taky vás uklidňuje ten déšť, dobře se vám dýchá. Jinak by to jako mělo na teploměru mimochodem stoupat. Nejteplejší den tohoto týdne by měl být pátek. Takže tady na Hitrádiu Černá Hora všichni doufáme, že to počasí si to nerozmyslí a my vyrazíme za vámi na letní jízdu. Teď ale pošleme další hit, a to přímo až k vám, DJ Antoine a The Beat Shakers, Marcherie.

0: 5. A aktuálně silnice na východě Čech ukazují šetření dvou nehod, a to v Hradci Králové ve Střelecké ulici u křižovatky s Rašínovou třídou směrem k nemocnici, kde se srazila dvě osobní auta a blokují tady jeden jízdní pruh. No a pak ještě na náchodku mezi Červenou horou a Žernovem tady došlo ke střetu také dvou osobních vozidel. To by bylo z těch větších komplikací snad vše. Pokud ale víte o něčem dalším, tak na 800 110 100 nám dejte info z vašich cest. Díky moc a dvě minuty před celou je tady pro vás dopravní servis, hlavně šťastnou cestu lidi a ať už jedete kamkoliv. A aby cesta byla pro vás ještě příjemnější, tak za krátkou chvilku dáme něco dalšího z muziky. Ray Dalton nebo Coldplay. Jsme vaše rádio na cestách. Jsme Hit Radio Černá Hora. Hit Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
2: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Player, jsem Saborna Boy, s vámi je Hit Radio Černá Hora. No a máme pro vás rodinné vstupné do Fajn parku v Chlumce nad Cedlinou. To je snad ten největší zábavní park u nás tady na východě Čech. Kdo to zvládnete projít úplně všechno, tak opravdu začínáte už od rána. Tady jsou děti zkrátka u vytržení a pořád něco objevují, dělají, a když je vám třeba teplo, tak se jdete i vykoupat, takže přesně sem dostanete vstupenky od Hit Radia Černá Hora, a to rovnou, jak jsem říkala, rodinné vstupné. Jediné, co pro to musíte udělat, je sledovat náš Facebook, kde jsme jako Hit Radio Černá Hora, a napsat nějaký nejlépe originální komentář, s kým a proč byste sem chtěli. No a vybrala jsem jeden takový fakt originální komentář, vyloženě básnické dílo od Lenky. Ta píše: 4 vnoučata v baráku, to nemůžeš mít na háku. Babičce se ježí vlasy, děda už má infarkt asi. Chce to výlet, a to hned, zabavit tu divou zvěř. Zachraňte babičku a dědečka, prosím, lístky do Fajn parku vyhrát musím. Tak Leni, tohle se ti jako opravdu vydařilo. Já ti držím pěsti, aby ti to přineslo štěstí. Kdo chcete taky teda rodinné vstupné do Fajn parku, tak pokračujte na náš Facebook Hit Radia Černá Hora, kde rozdáváme právě vstupenky až do pátka. No a teď už víkend, teda bohužel jenom jako muzika.

0: Na Hitrádiu Černá Hora dohrála Poetika 10 hodin 42 minut. No a jak víme, deště a bouřky způsobují, že se zhoršuje kvalita přírodního koupání. Začnou si více tvořit takzvané sinice. Už jste se v tom koupali? Jaké to je, vám povím začátkem 11. Ale prosím vás, rozhodně nikoho nenavádím, nekoupejte se v tom. Já sama, abych do toho dneska už nevlezla. Jinak pomalu finišujeme 10. Ještě určitě ale stihneme několik hitů, tak díky, že jste s námi.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera.

0: Nakupte jednoduše online. Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Ahoj, lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
4: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
3: To bude slast.
5: Přesně tak jsem to plánoval.
6: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krykolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kouf z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Když jste v práci sami, zatímco jsou všichni ostatní na dovolené, o vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu, a to v Chrudimi v ulici Slovenského národního povstání. Bourala tady dvě osobní auta, stržení by mělo být nárazové. Také v Hradci Králové ve Střelecké ulici u křižovatky Strašinovou třídou směrem k nemocnici. Tady se vyšetřuje nehoda, při níž se srazily dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je také nárazové. No a pozor, na výjezdu z Jičína směrem na Poděbrady, tady probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Franto, což to zas koupil?
4: Zavařovací hrnec!
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák!
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domov@elektro.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Trutnov čeká velký letní hudební mejdán. Čínesky sem tuto sobotu přivezou své opener Leto 2026. A spolu s ním i bohatý doprovodný program. Hudba, zábava a atmosféra pod čerým nebem slibují parádní večer. Poskočilová. Trutnov čeká velký letní hudební mejdán. Čínesky sem tuto sobotu přivezou své opener Leto 2026. A spolu s ním i bohatý doprovodný program. Hudba, zábava a atmosféra pod čerým nebem slibují parádní večer. No a vy se tam můžete díky Černé Hoře

0: o víkendu chystáte na jih, tak v Německu počítejte s komplikacemi. Německý autoklub varuje před víkendovými kolonami kvůli začátku prázdnin v severním Porýní Vestfálsku, k tomu uzavírky a pokračující hraniční kontroly.
1: Fotbalový servis.
0: Večerní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Letní pohoda na východě Čech na 100%, polojasno až oblačno bude taky odpoledne a nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů ve stínu.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Pokud chcete lístky na festiák Hrady.cz, tak ladíte správné rádio, stačí napsat na náš WhatsApp 601-292-464 váš nejšílenější zážitek na festivalu. Více si k tomu povíme také během této hoďky. Od mikrofonu vás zdraví Jana Šimurdová, ladíte středeční dopolední drive. No a před vámi není jenom oběd, ale taky další muzika, kterou vám pošlu už za moment a bude.

Šinasky, venku je na nule. Naštěstí o tom jenom hráli, protože kdyby venku bylo na nule, tak vám říkám, vážení, balím kufry a stěhuji se. No, podle stavu svého účtu, asi bych zapla jenom topení. Pojďme na to. Máme tady informaci. Voda v Jinolicích na Jičínsku se zhoršila. Hygienici doporučují sprchu po koupání. Takhle, je to titulek z 10. července, takže po těch deštích a bouřkách to může být možná ještě horší. Tak ne, že tam jdete skočit a pak hodíte teprve sprchu, jo? Nejdřív zjistěte stav. Když jsem ale tohle četla a pořád jako slyším, jo, nebo všichni slyšíte určitě teď, kde se koupat ještě dá a kde už ne, tak si vybavuji své dětství, kde nás teďka vzal jednou na brněnskou přehradu a vybavuji si, jak jsme se ségrou byli dost zelené. Bylo to zvláštní, jo, ale super, že jsme se mohli prostě cákat ve vodě. Logicky. Mamka pak vyváděla, že jo, když to viděla. Já bych asi taky dneska šílela, ale když jste dítě, tak je vám to jako fakt bůřt. Jenom si vzpomeňte, jak jste to měli. Nebo aspoň většině teda z nás, když jsme byli malí, tak to bylo jedno. Hlavně, že jsme zdraví dneska. Opakuji, ale nelezte do vody, kde jsou ty synice a kde je voda určená jako nevhodná na koupání. Pokud vás zajímá, kde se můžete koupat v přírodě, tak doporučuji navštívit web koupacivody.cz. Jo? Web koupacivody.cz, tam máte přehlednou mapku a aktuální info o stavu vody. No a teď už něco více sexy než synice ve vodě. Na Hit Radio Černá Hora právě teď Shawn Mendes a Camila Cabello a jejich Señorita.

0: Robbie Williams, posloucháte Hit Radio Černá Hora. Lidi, jaký animovaný film u vás doma absolutně vítězí? Co vás jako první napadlo? Byl to Shrek, Hledá se nebo třeba Madagaskar? Na našich sociálních sítích Hit Radio Černá Hora ve stories teď probíhá aktuálně souboj o nejlepší animák a třeba tyto zmíněné filmy jsou v hlasování. Tak se schválně zeptejte vašich dětí, jestli je máte poblíž, dejte hlas a pak si to můžete dát večer v telce, protože děcka nechodí do školy, takže ta večerka, co si budeme, večerka prakticky není. Připomínám tady, hlasovat můžete ve stories na našem Facebooku nebo Instagramu, kde jsme jako Hit Radio Černá Hora.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a

0: Hitrádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
3: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: HappySport.cz.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
0: Hitradio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Henderson dohrává na Hitrádiu Černá Hora. A tak co, už máte lístky nebo zkusíte s námi štěstí? Jeden z největších festiáků na východě Čech se nezadržitelně blíží, už pozítří startují Hrady CZ, dvoudenní nášup muziky, vaši nejoblíbenější interpreti na jednom místě, a to je Kunětická hora. Někdo máte lístky hezky už doma a máte tak jistotku, že si to užijete, někdo zkusíte třeba štěstí ale s námi, je to jednoduché, pošlete nám na náš WhatsApp zprávu nebo hlasovku o vašem nejšilenějším zážitku na festivalu a pak už v odpolední show mezi 15. a 18. čekejte, jestli vám naši moderátoři zavolají. No a jak taková výherní zpráva na náš WhatsApp 601-292-464 může vypadat? Včera vyhrála totiž lístky Eva a ta nám napsala. Ahoj, byli jsme zrovna na Hradech na Kuňce. Vzali jsme děti, čtyřletá dvojčata. Průběžně pršelo, pak se strhla bouřka, byl liák, děti v pláštěnkách se ráchali v kalužích a bylo to fajn. Pak se vše změnilo v noční můru, když šel manžel pro auto a auto nevyjelo z rozbahněného parkoviště. S dětmi jsme celý mokří museli čekat 2 hodiny v bufetu u parkoviště. Koupili a snědli jsme tam asi 10 předražených koblihů, než přijel tchán a odvezl nás domů. Děti měli rekord v ponocování a my druhý den řešili traktor a auto. Eva. No tak to byla, prosím vás, vítězná zpráva včerejší odpolední show a Eva, která získala vstupenky na Hrady.cz. A já už vidím, jak mi tady pinkají na WhatsAppu další zprávy, tak v tom, prosím vás, pokračujte a odpoledne někdo další z vás povalíte na Hrady.cz. No a teď už si užívejte další muziku, kterou vám tady na Hitrádiu Černá

0: vnímat.
1: Tak nám právě dohráli na Hitrádiu Černá Hora Miraj, kteří dorazí už tuto sobotu na Kunětickou horu v rámci festivalu Hrady.cz. Já jim připomínám, že máme pro vás vstupenky. Stačí napsat na náš WhatsApp 601-292-464 váš nejšílenější zážitek na festiáku a v odpolední show mezi 15. a 18. vyberou naši moderátoři jednoho z vás. No a protože už nám prakticky zbývá jen několik minut, než tady bude 12. a sní srdcovky, tak se s vámi už loučím. Já jsem Jana Šumurdová, přeji vám pohodovou středu. Rozloučím se také s některými z vás na WhatsAppu. Mimochodem děkuju za všechny vaše zprávy, které mi posíláte prakticky už každý den. Je to boží. A než úplně ještě odejdu, tak pošlu pár hitů. Ahoj a zítra od 9. Nástup!
2: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: For camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For camping. Venku je nám krásně.
12: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
15: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
0: Potřebujete dětské kolo,
7: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
0: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
7: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak vy jste nám volali na dopravní linku a hlásili jste nehodu v Hradci Králové ve Střelecké u křižovatky s Rašínovou směrem k nemocnici. Dvě auta v sobě blokují jeden pruh, tak díky za info a další můžete volat na 800 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
3: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz turbíny.cz
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv Přelci Daňková. Dopolední střelbu v metropoli policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn. Nikomu žádné další nebezpečí nehrozí. Detektivové na místě zjistili, že šlo o bývalé rodinné příslušníky. Policie vyjížděla do pražské Herbenovy ulice po 10. dopoledne. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro úterý vydali meteorologové, se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti. Pokračující ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti. Pokračuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Jan.

0: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. A teď pohled do regionu.
1: No tak tohle už je něco. Víc než litr vodky a 5 piv před jízdou přiznal cizinec, který se svou Fabií havaroval do plotu v Havlovicích na Trutnovsku. Nadýchal skoro 3 promile. Navíc neměl ani řidičské oprávnění. Skončil na záchytce a teď bude čekat na trest. Ve hře je 3leté vězení.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Včera jsme si ve východních Čechách sluníčka moc neužili, ale dneska nám pálí naplno, polojasno až oblačno a teploty 25 až 29 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Ty nejlepší songy za posledních 30 let. A ano, i dnes to bude nabité. Roxette, Sash, Simple Minds, taky Alice Springs. No a odstartujeme to songem, který hned rok po vydání vyhrál Grammy. Jo, a to za nejlepší popový performance, jo, a taky jako duo nebo skupinové vokály. A upřímně, hned pochopíte proč.
0: Hit Radio Černá Hora.
1: Rok 99, Santana a Maria Maria. Tak si to užijte.

0: Santana Maria Maria jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Budeme pokračovat dál, teď se ale dostaneme zpátky k nám do Česka. Konkrétně do roku 95. Alice Springs, tohle jméno jste určitě slyšeli. A ačkoliv nezní česky, stojí za ním Češka, je to tak. Dokonce si ona ale nechala svůj pseudonym změnit i v občance, což je za mě vlastně docela cool. Ta čeká nás song Jízda. Já myslím, že jste ho určitě museli slyšet. A hlavně na to, jak si právě Alice Springs hlídá svoje soukromí, tak v těch songích tam odhaluje všechny svoje niterné pocity. Takže druhá dnešní srdcovka, Alice Springs a Jízda. Tak si to užijte.

0: Česká skupina Simple Minds, Don't You Forget About Me na Hit Radio jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem je to song, který v roce 85 vznikl pro film Snídaňový klub, no a pro skupinu Simple Minds znamenal absolutní průlom. To je hustý, co? Takovýhle náhody. Další náhoda nás čeká i v dalším songu. Přesuneme se trošku víc do současnosti a naskok do Německa. Projekt Seš určitě znáte. No a song, který nás čeká, byl původně napsán pro světový pohár ve fotbale v roce 2002. Jenomže to neklaplo, oni si ten song nevybrali. No ale dopadlo to všechno dobře, protože nakonec byl použitý pro hokejový mistrovství. Tak si ho dáme, co říkáte?
3: Kanko, kdo něho je? Jo,

0: Set Queen of Rain v éteru Hitrádia jako další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To se psal rok 92. Ano, mimochodem jeden editor o tomhle napsal, že je to song, který vás pronásleduje a zároveň doufá. To je hezký, že jo? Dokonce ho mimochodem nahráli Roxette i ve španělštině, kdybyste si chtěli oprášit svoje základy. To je skoro všechno. Teď je čas na tu vaší. Je to tak, právě teď berte telefony. Pište na 777-937-777, jaká srdcovka je ta vaše. No a samozřejmě taky proč. Jestli vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, jestli vás přenese do nějaký jiný doby, někam, kde třeba jste poznali svého milého nebo svoji milou. Napište, jakou srdcovku máte vy. Těším se na vaše zprávy. Do té doby třeba Shakira nebo Alvaro Soler.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
10: Mikové.
9: Harley.
10: Single X.
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: Milí lidé Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
14: Přijďte pobejt.
15: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
17: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Tak točíme.
20: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
19: Stop!
20: Co?
19: showroom na kuchyně.
20: Jo, no jo, já jsem ale... na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
19: Berem, díky.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Hit Radio. Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No, my si dáme tu poslední srdcovku dnešního dne. A ta je vaše. Dneska jsem vybrala zprávu od Matěje a věřím, že i vás potěší. Matěj píše, pro mě je největší srdcovka Fallin' Slowly. Vždy mě uklidní a připomene, že na světě je krásně. Za případné zahrání děkuji. Matěj, nemáš zač. Já si myslím, že totiž na tu malou chvíli bychom mohli zpomalit úplně všichni. Tak pojďte zpomalit a dáme si Glena Hansarda a Marka.

teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, doufám, že jste po obědě, že máte příjemně v bříšku, protože to většinou po obědě nastává. Mimochodem, dneska je den černého rybízu. Jo, nevím, jaký k němu máte vztah, za mě byl vždycky lepší ten červený, ale jestli třeba hledáte nějaký dezert, zkuste někam vyrazit nenápadně na rybíz, toho by mohla být dobrá buchta s drobenkou třeba, co? Udělala jsem vám chutě? Výborně, to jsem přesně chtěla. No a taky pošlu další hity Alan Walker nebo Lady Gaga už za chvíli.

0: vzadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

CZ. Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huka. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: skupina Krištof Éter u Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Måneskin nebo Kygo, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na trase z Hradce Králové na Vamberk za Častolovicemi se srazilo osobní auto s motorkářem. Je tam menší omezení. Nohu splynu na výjezdu z Jičína směrem na Poděbrady, tady pracují silničáři. Vaše dopravní info nám můžete volat na 800 1 1010.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav a další instituce. Poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který reformu připravuje.
12: Je to velký úkol, de facto dal by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semaškův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak byly to, že v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
11: O potřebě lepšího řízení hygienické služby a jejího rozhodování napříč kraji hovořil ministr zdravotnictví Vojtěch už po začátku epidemie covidu. Jako potřebnou ji označoval i jeho nástupce Válek. Ani jeden z nich ji ale neprosadil. Hasičům ve středních Čechách včera odpoledne a večer přibylo výjezdu kvůli bouřkám. Evidovali 30 technických zásahů. Šlo o odstranění popadaných stromů nebo o odčerpání vody. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Dnes hrozí silné bouřky, zejména na jihu Čech. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na stadionu v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí vystoupí například Madonna. Světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na stadionu v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí vystoupí například Madonna nebo Shakira. Teď ještě pohled k nám.
1: Hradec Králové.

0: kus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Po celé odpoledne ve východních Čechách budeme pod polojasnou až oblačnou oblohou, no a teploty ve stínu 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, přeju krásnou středu, jsme za polovinou.

Happy Now, Kygo a Sandro Cavaccia a Féteru Hit Radio. Takhle, pojďme si naprosto upřímně přiznat a schválně zalovte ve svém svědomí, že jsme prostě národ stěžovačů. Jo, když je vedro, tak nám vadí vedro, když je zima, vadí nám zima, ale hele, v pořádku, každý je v něčem dobrý a my jsme skvělí v tom si stěžovat. A umíme si stěžovat opravdu na všechno. Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila totiž další kuriozní stížnosti z dovolených. Já to miluju, já to prostě zbožňuju. Jeden turista si třeba stěžoval, že mu ve výhledu na moře brání ostrov Krk. To je prostě strašný, jo. Toto nemohli rozvrhnout líp ty ostrovy, aby člověk viděl pořádně aspoň jako. Další člověk osočil cestovku z toho, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. Vůbec ta cestovka prostě nezvládla, jo? Teď prostě mě měla dát úplně separé, to je jasný, že pan to s manželkou nevydrží, jo? No a jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo jako mohl říct, že to se mohlo stát. No, takže asi tak, tak prosím vás, až pojedete na dovolenou, tak držím pěsti, ať vám nic nebrání ve výhledu, ať se nepohádáte s manželkou a na ty brýle si pořiďte šňůrku, jo? Já posílám další hity, za chvíli Hunter X a teď už Just Be Good To Me a Karmach. Jdeme na to.

0: Snow Patrol a Chasing Cars. Posloucháte Hit Radio. Chcete být krásní? Dobře, krásní už jste, ale můžete být ještě krásnější. Fakt, díky naší rychlé pětce. Zítra ráno ve snídani šampionů další kolo a ve hře opět poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura. Přírodní kosmetika, která vám pomůže se cítit ještě krásnější. A dělí vás od ní jenom 5 rychlých otázek a 5 správných odpovědí. Tak ráno pěkně přivstaňte a buďte ready. Držím pěsti. A do uší už za chvíli Offenbach a Norma Jean Martin nebo Vohnouti.
1: Od pátku do neděle se na Dolní Moravě můžete zdarma vyzkoušet špičková horská kola přímo v reálném terénu a porovnat nejnovější modely i osvědčené klasiky. S dětskama můžete vyrazit každý den do chlumeckého fajnparku. Tady je to pro děti ráj. Od 10 do 19 hodin každý den. Tak hezké léto z Černé Hory.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.

0: Jablíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Západ slunce, střecha Futura a pohyb, který pomáhá. Každé úterý a čtvrtek po celé léto vás zveme na večerní cvičení pod širým nebem. Letní energie s dobrým skutkem k sobě patří. Futurum Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
2: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
3: Ithaca's king is coming back.
2: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
4: No one could stand between Nightmare and home.
2: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Vohnoutí a svaz českých bohémů v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Světová medicína v šoku. Dámy a pánové, tohle je neuvěřitelný. Jakože wow. Ve Francii žije chlap. To není divné ještě, jo? Ale tenhle chlap má mozek. To už taky není to divné ještě. Každopádně jeho mozek z 90% nefunguje. Ale on žije úplně normální život. Jo, dámy, je mi jasný, že jste se už klíbli, možná jste se i podívali na toho svýho. Pojďme si říct, že i tak to nezní nějak jako divně, ale prosím vás, jo, to není normální. A i když si to možná o některých lidech ve svém okolí myslíte, tak většinou jim ten mozek funguje na víc procent. Že ho potom nepoužívají, to už je věc další, jo. Každopádně tohle je opravdu světový unikát. Pánovi přejem, ať to takhle funguje dál. No, možná se tím vysvětlují některý lidi ve vašem okolí. Taky můžete říct, že v tom nejsou sami. Další hity za chvíli Taylor Swift a teď už Bloodhound Gang a The Bad Touch.

0: Taylor Swift na Hit Radio. Krásné středeční odpoledne všem. Budeme pokračovat v těch nejlepších hitech a v tom hezkém odpoledni. Co myslíte? Ať už jste zrovna v práci, nebo máte třeba dovolenou a nohy nahoře, užívejte si to. Za chvilku Kamarád, taky Jamelia nebo India. Hit Radio.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirá,
4: Rybičky, Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
5: Migové,
4: Harley,
5: Single X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
11: Koupelny pro každého.
10: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.
11: Koupelny pro každého.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
13: Ekokom. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Hit Radio.
17: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
19: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Amelia, Féteru, Hitrádia, těsně před 14. Za chvilku Rosa, Bruno Mars nebo Simple Plan. Teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Porouchaná dodávka stojí na D11 před Hradcem Králové směr Praha. S dopravním omezením počítejte před Rybnou nad Zdubnicí na příjezdu od Vamberka. Jsou tam silničáři a je potřeba tam zpomalit. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Housebrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude
1: je fajn. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky. Myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 14. hodina, dobré odpoledne u zprávce Lucie Daňková. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout účtenky. Má narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státní kasy více než 14 miliard korun. Příslušný zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na neziskovku Platformu pro sociální bydlení a 3 své bývalé zaměstnance. Více než 14 miliard korun. Příslušný zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na neziskovku Platformu pro sociální bydlení a 3 své bývalé zaměstnance. Tvrdí, že úředníci zneužili své pravomoci, poškodili

0: Česká televize bude od konce srpna vysílat nedělní debatu v nové podobě. Chystá ji od jarního odchodu moderátora Václava Moravce. Začátkem srpna vzniknou pilotní díly. Teď se připravuje vybavení nového studia. Teď se podíváme k nám.
1: V noci se přes ty naše východní Čechy prohnalo celkem silné dešťové pásmo. Hodně se zapotili třeba hasiči na Náchodsku, v Bezděkově nad Metují čerpali vodu ze zatopeného objektu, ve Žďáru nad Metují odstraňovali spadlý strom v dětském táboře. Naštěstí se tohle všechno obešlo bez úrazu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Další bouřky naštěstí nejsou na dohled, nejsou ani na radaru, takže máme klídek, sluníčko, polojasno až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
3: Krásné odpoledne, 3:14. S vámi stále Kateřina Pechová a pozor, za chvíli budeme kreativní. Čeká nás totiž ruleta a ano, doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už ale Robin Schulz.

0: Robin Schulz a Erika Sirola v éteru Hit Rádia. A dámy a pánové, je to tady. Dáme si ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: na festiáku. Co může zaznít v ložnici a na festivalu? Sezóna festivalu je tu, dneska startují Colors of Ostrava.

pojďte popuzdit uzdu fantazie. Pište na 777 937 777, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Třeba, tyjo, tady ale lidi. Buďte kreativní a já se moc těším na to, jaký skvělý věty opět pošlete. 777 937 777 k vaší kreativitě. Další hity. Rosé a Bruno Mars právě teď.

Simple Plan a Untitled, posloucháte Hit Radio. Lidi, vy jste skvělí, normálně se tu červenou. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v posteli a zároveň na festiáku. A teda, jo, opět jste kreativní. Lucie píše, to byl zase nářez. Jana píše, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž. Zdravíme všechny postarší interprety. Šáry píše, celé bych si to zopakovala ještě jednou. V pořádku. Marek, tak takovou louži jsem už dlouho neviděl. Jirka, a vy chcete dovnitř jako všichni spolu? To je strašné. Adéla píše, přídavek, přídavek. A pojďme si říct, že jsou to skvělé věci. Jo, fakt mě to baví. Jirka mimochodem pokračuje. To zas bude uvnitř šrumec. Uf, dobře, pište dál, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Ať si trošku procvičíme, co budete na tom festiáku potom říkat. Jo, třeba já jsem úplně spocená. Pište dál na 777-937-777. Za chvilku budem pokračovat. Teď už je tu Britney Spears.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia. My tu máme ruletu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a taky na festiáku. A jo, povustili jste rozhodně uzdu fantazii. Lenka píše, ten pán stál před váma, nepředbíhejte. To je klasika ve frontě na langoš, strašný. Ivona píše, kdo je další a kolik jich ještě bude. Ano, proto je dobrý mít někde vedle sebe program. Uzavřela bych to větou od Honzy, který doufám, že to používá hlavně na tom festiáku, tuhle větu. To bylo lepší než loni. Tak pokud vyrážíte na festiák, tak si to všichni užijte a nezapomeňte na pláštěnky. Ale Farben Baby Goodbye už za malou chvíli.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Franto, co jsi to zas koupil?
5: Zavařovací hrnec!
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák!
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz
7: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
9: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Už tam bude.
14: Nech toho.
13: Přestaň.
14: Čím mě vedro.
15: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
17: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
1: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si podslu...

Ale Farben v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásné odpoledne. Máme půl třetí a ano, můžeme se těšit zároveň i na večer. Dneska opět v 18.00 si totiž společně dáme Hit Radio Classic. A to znamená, že se ponoříme do toho nejlepšího z 80. 90. let a taky milénia. A přísahám na mou duši, na psí uši, že se máte i dneska na co těšit. Je něco větší jistota než Elton John? Čeká nás Elton John, taky Bahamen. Což je song zároveň pro vaše milované psí mazlíčky. No a abyste byli připraveni na to, co nás čeká, tak jeden takový song si dáme teď. Tohle jsou Fugees.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
1: Dneska po 15. hodině svatá trojka Petr Ticháček, Ondra Novotný a naše Lady Mademoiselle Martina Adamu. Užijete si skvělou muziku, zábavu, no a pozor, i dneska vám rozdáme 2 vstupenky na víkendové hrady CZ na Kunitickou horu, takže pošlete nám na WhatsApp nějaký šťavnatý příběh z vašeho festiáku. 601 292 464.
0: Hit Radio Černá hora.
2: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale... Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
4: Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
6: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
7: Přijďte pobejt.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
14: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
15: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
14: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
15: Když repráky, tak Mironet.
14: Klikni dvakrát.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dotřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavečná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
19: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Marco Santos a Ray of Light. Posloucháte Hit Radio. Za chvilku 15 hodin. Já se zatím loučím. Uslyšíme se v 18.00 u Hit Radia Classic. A teď už jsou tu Train. Tak se mějte zatím hezky. Ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Buďte pozorní teďka na trase z Turnova na Jičín. U Libuně bouralo osobní auto do patníku. Tady počítejte pochopitelně s omezením. Jinak nám nic dalšího nehlásíte. Tak dobrý dojezd, ať míříte kamkoliv a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slavy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
5: tak Mironet!
6: Klikni dvakrát!
7: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
8: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Už tenhle pátek a sobotu to pod Kuňkou pořádně rozjede festival Hrady.cz. Dorazí Miraj, Daniel Landa, Rybičky 48, MIG 21, také Rytmus, Vypsaná fixa a další. Černá Hora vás tam dostane gratis. Pošlete nám na WhatsApp svůj největší festivalový zážitek a v odpolední show vám teď rozdáme další vstupenky. Město Náchod varuje před podvodnými SMS-kami o údajně nezaplaceném parkovném. Odkazy ve zprávách vedou na falešné weby. Cílem je získat platební a osobní údaje. Pokud podobnou zprávu obdržíte, na odkaz neklikejte a rozhodně nic neplaťte. Filmaře to láká do východních Čech. Tentokrát se vybrali Český ráj. Tahle lokalita se stala kulisou nové rodinné komedie Dovolená v Českém ráji, která do kin vstoupí na konci měsíce. V hlavních rolích se představí Tomáš Jiřábek a Magdalena Borová.
8: Fotbalový servis.
9: Kylian Mbappé po porážce 0-2 se Španělskem přiznal zklamání. Francie podle něj v semifinále nebyla sama sebou. Kapitán vzal neúspěch na sebe a kritizoval týmovou hru i taktiku proti soupeři. Když v semifinále neuděláte, co máte, nemůžete vyhrát, řekl. Ve východních Čechách máme celkem příjemné léto, teploty lehce nad 25 stupni, polojasno až oblačno, bude také zítra, jen odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky.
8: Hit Radio Černá Hora.
10: Krásné odpoledne, startuje odpolední show na Hit Radio Černá Hora, dneska ve třech Ondra, Petr a naše půvabná mademoiselle Martina Adamu.
11: Krásné odpoledne, pánové, díky za zapnutí.
0: Jak řekla Hanka ve zprávách, budeme hrát o stupenky na Hrady.cz. Máme plný WhatsApp zajímavých storek, co se vám děje, tak pište dál.
10: Těšíme se na to a muzika z úvodu to bude růžový Pink.

0: středu odpoledne si jedete s odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, děláte správně. Jsme tady ve třech a může za to hlavně kolega Petr Ticháček, který se vrátil z prosluněného Řecka. Tak kolego, jak bylo?
1: Dobrý den, bylo to krásné, ale krátké.
0: Co nějaký animační programy byly?
1: Byly.
0: Tak co bylo?
1: Byla i Makarena samozřejmě.

0: nějaký novinky v rámci All Inclusive?
1: Je to stále stejné, milí kolegové, to znamená ráno vstanete, první co uděláte, dáte ručník na lehátko.
0: Ano, ano. Furt stejný.
1: To znamená k moři a aby to bylo poctivé i k bazénu. Potom zjistíte, že tam ty bazény jsou dva, to znamená musíte mít víc ručníků. Jdete na snídani, když máte All Inclusive, tak se předspěte, že se nemůžete ani hejbat, ale zachrání to první Kuba Libre, které zapijete pivem.
0: Je to ředěný, ale furt neříznutý půl na půl.
1: Proto musíš ještě Kuba Libre víc. Je to jasný, pak si dáš oběd, zase si osmkrát přidáš, pak si dáš pátý Kuba Libre, ležíš na lehátku, dvakrát se vyčuráš do moře, potom si dáš večeři.
0: Já to dělal špatně, já vždycky třikrát.
2: Já vsaží do bazénu.
1: Do bazénu samozřejmě taky to jde, je to ale víc vidět potom, že jo?
2: Hele, mě by zajímalo číslo.
1: Počkej číslo.
0: Počkej na číslo.
1: 605, telefonní.
0: Ne, to jiný ještě možná.
2: Ne, váha, prosím tě, podovolený.
1: No, asi 3 kila, no, cítím to. Ale víte, co je nejhorší, já jsem prostě rok makal na tom, abych měl takový ty buchty na břiše, že jo?
0: Mm-hmm. A nakonec jsi měl na talíři.
1: Po 5 nech tam mám jednu pneu, podívejte.
2: Ježiši, já to vidím na vlastní oči.
0: Je to prostě All Inclusive Čechu, je taková soutěž o to, kdo bude potom týdnu nejkulaťoulinkatější.
1: Nejkulaťoulinkatější.
2: Nejkulaťoulinkatější.
0: Ano, nejkulaťoulinkatější.
1: Takže bylo to příjemný, všem pokud se chystáte na dovolenou, užijte si to, bylo to krásné. Bylo to nádherné. Jsem plný dobré nálady, přátelé.
2: A opálené je hajzlík.
0: Ten jak kdyby skládal uhlí a plnil se umej.
1: Jak David Hasselhoff.
0: Kdo to je?

0: Jestli je nějaká muzika, kterou miluju a která vás nakopne, milí posluchači, tak je to právě kapela Linkin Park teď na Černé hoře.
1: Na festivalu jsem nikdy nebyla, tečka, píše Dana. Tak tohle je vzkaz, který nám přišel do studia v rámci soutěže o vstupenky na Hrady.cz. Hezký vzkaz, ale musíme říct, je to málo.
0: Že to asi není úplně klíčem k tomu, abyste vyhrála vstupenky. Jinak my musíme podotknout zásadní věc, že tento víkend už Hrady.cz, v pátek tam moderuješ ty, Ondro.
1: A v sobotu tam moderuješ ty, Petře.
2: A já tam nemoderuju.
0: Ty tam prodáváš pivo.
2: A jasně, já se budu usmívat na ostatní.
0: Ty tam máš stánek s kukuřicí. V každém případě, kdybyste chtěli vidět odpolední show live, tak budeme rádi, když dorazíte tento pátek, sobota, Kunětická hora, Hrady.cz. Napěchovaný program. Zase jsem to viděl a těšíme se na to v pátek. Jestli můžu, Trantumberg, Rybičky, 8.40, Rytmus, MiG-21, sobota, Xindl X, Vypsaná fixa, Miraj, Harley a Dan Landa.
1: Rybičky 8.40, to se řekl hezky.
0: Protože se mi blbě říká 48.
1: No doufám, že vám se žádná nebo nějaká storka z toho, co jste zažili na festiáku, neříká blbě. Pokud jo, tak nám ji napište, že jo, nemusíte to říkat. Stačí, když se ozvete na náš WhatsApp 601-292-464. Co za prekérní nebo bizární situaci se vám na festiáku stala.
0: A po 17. hodině vám dáme dvě vstupenky na víkendový Hrady na Kuňku.
3: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti...

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
4: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
0: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. turbíny.cz.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Česká na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdarma.

0: Za minutu půl čtvrté posloucháte Hit Radio Černá Hora, s vámi Ondra, Petr a Martina. Já jsem se dneska ráno vracel ve 16:45 ze svatby a bylo mi docela teplo a co jsem se tak dozvěděl od vás, tak ráno docela zima, nebo co?
1: Kde jsi měl svatbu? Nebo respektive...
2: Na Malorce.
0: Ano, Itálie.
2: Přiletěl vrtulníkem ráno.
0: Kousek od Pardubic a fakt mě bylo strašně příjemně na krátkých rukách ve 16:45 ráno domů, když jsem šel. Říkal jsem si, ach, to je krásný den.
1: No to bývá takhle po akci, když jdeš ráno domů. Ale já teda dneska ráno v Trutnově normálně jsem viděla lidi, že mají čepice, bundy a já jsem teda taky měla bundu. Normálně 16 stupňů.
2: V 16 stupních nosíte v Trutnově bundu.
1: A jsou lidi zblblí, jak není 35.
0: Hele, oni jsou tady na Erasmu totiž.
2: To byly nějaký z Afriky. V každém případě je teda pravdou, že já jsem si dneska asi po 14 dnech ráno vzal tepláky. To taky není normální. Takže na to počasí. Jak říkáš, ale správně, ono chvilku je 40, potom je prostě 16. No to jsou velký skoky.
0: No bude hůř. No právě. Má se to zase jakoby zkazit, má se to otočit. Takže je otázka, co nám ten El Niño ještě přinese letos v rámci léta.
2: V každém případě show musí pokračovat, ať prší, sněží, anebo je horko. Teď ano. Na Hit Radio Černá Hora.
0: To zřekl náramně.
2: Říká se to.
0: Kapela Queen, jdeme na to.

0: Ed Sheeran na Hit Radio Černá Hora. Krásné středeční odpoledne.
1: Nezapomeňte, že nám stále můžete psát na náš WhatsApp. K tomu, abyste se dostali na letošní festiák Hrady.cz úplně zadarmo, číslo 601-292-464. Chceme po vás nějakou vtipnou, bizární nebo netradiční situaci, kterou jste zažili na festivalu.
0: A my to z vás vydolujeme. Pište exkluzivní dvě vstupenky na Hrady.cz. Pátek, sobotu moderuje odpolední show Ondra Petr. A těšíme se na vás. Po 17. hodině budeme rozdávat stupenky.
1: Martina je takový jako průkopník festivalu. Nějaká bizarnost, která se tobě stala? Vy jste měli v Trutnově teďka hezký festival.
2: Obsí Extreme. No, tam jsme, tam jsem šla jenom kolem.
0: Tam chodíš ráda, ne?
1: Ona závodí v těch popelnicích.
0: Naha.
2: A dneska jsem se oblíkla do práce.
0: Výjimečně.
1: Tak jo, pište, těšíme se na vaše bizárnosti, vtipnosti a...
0: Prostě, aby to bylo originální, šťavnatý, aby to bylo jedinečný. Buďte vtipní a vyhrajete vstupenky na Hrady. Díky.
1: A buďte zítra Rádiem Černá Hora.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň, štíl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz. Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
1: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro
2: každého. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Já už mám hlad!
10: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
11: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
12: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
13: Hit Radio.
14: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a s mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Černá hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Dermot Kennedy, jste s Hitrádiem Černá Hora za 2:16. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte pozorní na trase z Turnova na Jičín. U Libuně je bouračka osobního auta. Počítejte tady s omezením. Hlásíte nám taky D11, 29,5 km směrem z Jaroměře na Prahu. Tady stojí porouchaný kamion. Děkujeme za všechny zprávy. Dobrý dojezd, ať míříte kamkoliv. A vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Festival Hrady CZ přiláká v pátek a v sobotu pod Kunětickou horu tisíce hudebních fanoušků. I letos všechno pojede bez hotovosti, platit se bude jen přes NFC náramek, dobijete ho v aplikaci anebo přímo na místě. Po festivalu se zbylé peníze pošlete zpátky na účet. Do areálu nesmí vlastní pití, psy ani sklo a parkovat se bude jen na vyhrazených místech. Přespat můžete ve stanovém městečku a nebo placeném VIP kempu. No a ještě připomínám, že u nás na Černé hoře stále můžete vyhrávat vstupenky na hrady. Poslední napomenutí za překročení rychlosti. Pokud vám přijde taková SMS-ka, tak je to podvod. Policie varuje, že podobné zprávy nikdy neposílá a cílem podvodníků je pouze vylákat z lidí citlivé údaje nebo peníze. Co dělat? Tak zkuste být v klidu, na odkaz neklikejte a zprávu rovnou smažte. Střední škola technická ve Vysokém Mýtě reaguje na kritiku inspekce kvůli problémům ve vedení školy. Přibude ombudsman, žákovský parlament i etický kodex. Studenti dostanou větší prostor mluvit do dění. Kraj zatím ředitelku podržel a bude sledovat, jestli změny zlepší atmosféru mezi žáky a učiteli.
5: Fotbalový servis.
7: Argentina a Anglie dnes svedou bitvu o poslední místo ve finále mistrovství světa. Argentinci chtějí potvrdit svou semifinálovou neporazitelnost a míří za obhajobou zlata. Angličané sní o druhém finále v historii. Duel navíc okoření slavná rivalita obou zemí. Jeden den jako druhý, tak dneska i zítra. Polojasno až oblačno, místy bouřky a přehánky, s tím teda rozdílem, že dneska byly spíš dopoledne a zítra se můžou objevit spíš odpoledne. Teploty 23 až 29 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Černá.
0: Hezkou středu přejeme z Hit Radia Černá Hora.
8: No a tuhle hodinku budeme rozdávat stupenky na Hrady CZ, takže pište k nám na WhatsApp vtipné historky z natáčení z festiáku.

0: Alex Voron, tady je Hit Radio Černá Hora, 9 minut po 16.
1: A máme tady jedno varování pro všechny, kteří se právě teď chystáte, balíte plavky a míříte na jih Evropy a k tomu jste náruživí kuřáci, jo. Už jste o tom možná slyšeli, nicméně na plážích v Itálii, Španělsku nebo Francii totiž masivně vyhlásili válku všem cigaretám. A pokuty, ty jdou do stovek a třeba tady v Barceloně čtu člověče klidně až do 2000 €. Což už je pořádná sumička. A když si to spočítáte, tak vlastně za jednu plážovou cigaretu máte vlastně zpáteční letenku.
2: To je pravda.
0: Takže si buď zapálíš a nepoletíš domů, a nebo si nezapálíš a poletíš domů. Co je lepší? Ano.
1: No, lepší je možná si dát doutník.
2: Hele, já si myslím, jsme Češi, že to určitě nějak obejdeme.
1: Nějak jako očuráme, jo?
2: No. Když nafukuješ madraci třeba, že jo, nebo kruh, tak můžeš to tak schovat, že jo, třeba.
1: Co to tady smrdí?
0: Ale to
1: stále, jo, prosím tě, neviděl jsi tu ceduli zákaz kouření?
0: To si Novákovi tady nafukují lehátko.
2: No.
1: Až to praskne, tak je to jasně.
0: Je pravda, že vlastně Češi jsou v tomhletom průkopníci, ty no. To zase nějak ojebou.

0: Jo, Polužák si dá tančit i ve třech, ale už prosím vás jděte.
1: Dobrý, tak pojďte k mikrofonu. Tak tohle byla romantická muzika z romantického filmu, to jste určitě poznali, hudbu složil, slova napsal, Hugh Grant tam zpívá, že jo? Možná vzpomínáte tenkrát role zkrachovalýho hudebníka. Máme něco společného.

0: Napište nám na WhatsApp přímo do studia 601 292 4664, protože za chviličku budeme odměňovat zase dvouma vstupenkama na Hrady CZ tenhle ten pátek a sobotu pod Kuňkou u Pardubic a vy si můžete lupeny vyčarovat úplně gratis.
1: Je to pravda, takže vytáhněte svůj kouzelnickou hůlku a za chvilku budeme rozdávat, takže buďte bedlivě u telefonu a pište.
2: Od pátku do neděle se na Dolní Moravě můžete zdarma vyzkoušet špičková horská kola přímo v reálném terénu a porovnat nejnovější modely i osvědčené klasiky. S dětskama můžete vyrazit každý den do chlumeckého fajn parku. Tady je to pro děti ráj. Od 10 do 19 hodin každý den. Tak hezké léto z Černé Hory.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: To není možný, že to ještě nemáte.
6: Tak my taky čekáme, že jo?
7: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím...
8: Tak to musí stát na účtárně.
5: To už je po splatnosti.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirář.
13: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická.
14: Mikové.
13: Harley.
14: Single X.
13: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo, barvám neutečeš CZ.
18: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
19: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
20: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
21: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: stádo, tady je Hit Radio Černá Hora, bylo 5:30.
1: No a my jdeme poslat někoho z vás na Hrady.cz. Nebojte se, nikam nám ta nebude a máme netel na telefonu posluchačku Vlastu.
2: Ježíš, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, Vlasto.
0: Vy jste nám napsala takovou storku, která se vám stala na pokladně tenkrát, tak můžete nám ji trošku zopakovat ještě jednou?
2: Na pokladně v Tesku noční jsem měla, kdy většinou se tam moc nechodí nakupovat, ale zrovna byl festival, propršený festival, spousta lidí, chodili kupovat gumovky, všechno možný prostě proti dešti. Opravdu vykoupili celý Tesco, takže já jsem měla co dělat, směna utíkala velice slušně. Právě proto jsem si vzpomněla na ten festival, že já jsem to nikdy nezažila, nikdy jsem nebyla na takovémhle festivalu, znám to jenom z vyprávění o těch přiopilých lidí, co se tam byli kupovat svačinky.
3: Počkejte, Vlasto, vy jste nebyla nikdy na festiáku ani na koncertě nebyla. Pod širým nebem, nekecejte, fakt ne.
2: Nebyla.
3: Ježiši, akorát byla jste přítomná, jak vykoupili gumáky a kondomy, tenkrát v Tesku.
2: Jo, to taky kupovali, ale to jsem nechtěla zmiňovat.
3: To jste klidně mohla, tak k festiáku patří. My zeptáme se Hrady.cz, hromada muziky, pokud jste nebyla nikdy na festiáku, tak máte nějakého oblíbeného interpreta, který teď třeba v sobotu, v pátek jako vystoupí na Hrady?
2: Mirai určitě. I Rytmus, já mám ráda od čeho kousek.
1: A to je dobrý, to si myslím, že právě Hrady.cz budou to nejlepší pro vás teďka na první vyzkoušení nějakého festiáku, takže chcete?
2: Určitě, chci.
1: No tak jo.
3: Vlasti. Teď bychom mohli, tak tam hodíme nějakou fanfáru, rozjedeme korfety a rozjedeme nějaký mejdán. Vyhráváte dvě vstupenky na Hrady.cz.
2: Děkuju. Ježiš, já jsem tak strašně přála, děkuju moc.
0: Vás to bude to 3500, hotové nebo kartou?
2: Pošetu.
0: A kartičku máte naši zákaznickou.
1: A bodíky sbíráte.
2: Přesně tak.
3: Tak mi ještě jednou gratulujem Vlastě, která si vyhrála dvě vstupenky na víkendový Hrady a opět zítra budeme hrát o porci vstupenek na tady ten luxusní festák.

0: Tak to jsou Coldplay High Power. A High Power teď odpoledne ve středu na Hit Rádiu Černá Hora, odpolední show Ondra Petr a naše Lady Martin.
1: Která už má trošku šedé vlasy z toho, jak jsou ty prázdniny pro děti. A nemá určitě co se svým klučinou dělat, tak poradíš nám něco?
2: Však vy to poznáte, počkejte si. No, je to dlouhý. Já už teďka potkávám tak různě na výletech rodinky s dětma a rodiče už jsou trošku v nervíku.
0: Už to není úplně,
2: znáte to, že?
0: Už to není úplně fajn, jo, myslíš?
2: No, myslím, že úplně už ne.
1: Ale já jedno fajn místo znám.
0: Máme tady řešení.
2: A, fajn park.
0: Ano.
2: Je mi to jasný.
0: Chlumec nad Cidlinou, já to tady projíždím, hele, řeknu vám, že tolik atrakcí jsem na jednom místě dlouho neviděl. Sportovní, přírodní, zážitkový, naučný. Ty jsi tam byla?
2: Já jsem tam byla. Byla jsem tam nějak, myslím, v dubnu, kdy bylo fakt jako krásný počasí. A prosím vás, jestli tam pojedete, tak na celý den. Je to úžasné místo, že si fakt zabavíte s těma dětma úplně se vším. A můžu opravdu říct, nelžu, neprodávám nic, bylo to skvělý.
1: To je jak nějaký Disneyland normálně. Když se podíváte finepark.cz, tak hnedka ta úvodní fotka, takový to úvodní fotovideo, tak to vám jednoznačně odpoví na to, že tady se fakt vaše děti zaradují a hlavně zabaví.
0: No to není Kalifornie, Chlumec nad Cidlinou. No a proč to říkáme? Protože máme pro vás vstupenky do tohohle unikátního fine parku do Chlumce. Stačí se podívat k nám na Facebook, napíšete do komentářů, s kým byste chtěli do fine parku a my tady vybereme jednoho z vás. Mimochodem, už to má asi 1000 komentářů. Neuvěřitelný.
2: Kdo to bude číst?
0: Neuvěřitelný.
1: No, já už jsem se do toho začet a je to docela zajímavý.
0: No, roubas.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástěnek na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: nových Kelts Kanos 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
2: Dřevně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jich je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím vyběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami, anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
0: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
0: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
0: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Ahoj, jmenuji se Hugo a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
6: Radio. Když jste v práci sami, zatímco jsou všichni ostatní na dovolené, o vaši společnost se

0: tohle je další muzika. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, to už si dáme právě v tuhle chvíli. D11, 95. až 90. kilometr směrem z Jaroměře. Tady na krajnici dneska probíhá sečení křovin, tak buďte pozorní v tomhle místě. Jinak, co tak kontrolujeme, tak od vás nic dalšího nemáme. Vypadá to, že se tak jezdí poměrně v klidu. Vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.

0: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: do českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
4: Máme 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Záchranáři mají teď o prázdninách více práce. Častěji zasahují u kolapsů z horka nebo řeší úrazy při sportu a turistice. Horská služba se navíc stále více setkává se zbytečným riskováním, třeba při focení. Počet výjezdů zdravotníků se přes letní prázdniny pravidelně strojnásobí. A letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
5: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen naplánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
4: Díky nim si rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Jeho výrobce totiž přerušil dodávky. Od června přitom není k dispozici ani jeho náhrada. V lékárnách by měl být lék snad od příštího týdne, jak informoval rezort zdravotnictví. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvykle. Chystá se totiž hudební show, na které vystoupí třeba Madonna nebo Shakira. Pauza se tak prodlouží z běžných 15 minut asi na půl hodiny.
6: Pojďme se ještě podívat na počasí. Aktuální teploty ve východních Čechách se drží okolo 24, co se týče přeháněk. Momentálně by ve východních Čechách nic takového být nemělo. Na horách se držíme okolo 17. Zítra až 27 a dokonce by to mělo být bez deště. Tak to vypadá.
3: Hit Radio Černá Hora.
7: Uděláte nejlíp, když si dáte nohy nahoru jako my a k tomu si dáte nejlepší muziku.
8: Akorát ty si dáváš ke mně furt směrem.
7: Smrděj?
8: Já.

0: z nich Rádio Černá Hora.
1: Já jsem si měl nějakou bankovku vzít, každopádně je to 263 let, co u nás poprvé zašustili papírové bankovky. A já jsem si uvědomil, a možná to vidíte stejně, že i v době, kdy za, já nevím, 5 litr s rohlíkama nebo prostě jogurt platíme telefonem nebo hodinkama nebo prstem,

0: koukal, že na zlato.
1: Stovky, to je nádhera.
2: No je pravda, že ne všude, ale zaplatíš ještě kartou, že opravdu jsou místa, třeba zmrzlina v létě, ano. Tak prostě tam musíš mít hotovost.
1: A nebo na koupáku, že jo, smažák s kofolou, taky kolikrát prostě už, i když dneska už možná.
2: Ale to už asi ani ne, no. Ale ty budky se zmrzlinou tam jako prostě vytahuješ drobák i všude možně po autě, kde najdeš, že jo?
0: Tak ono, když to otočíš, jenom vy i posluchači si odpověste, kdy jste naposledy šli vybírat peníze do bankomatu.
1: Kdy jste naposledy šli vyloupit banku.

0: Taková příjemná letní záležitost. Kato John na Hitrádiu Černá Hora, krásné odpoledne. A my vám každý den rozdáváme kupu nejenom dobré nálady, skvělé muziky a také vstupenky a každý den na Hrady.cz, to znamená tento víkend. A pokud milujete činasky, naše oblíbené činasky, tak máte možnost tuto sobotu zavítat do Trutnova na činasky.
1: Do areálu na bojišti, což je důležitý taky říct, bude to venku, bude to skvělý, tam je prostě dobrá atmosféra, tak na ty festiáky, na koncerty. Takže kdo chcete jít s náma, tak co?
0: Tam je to dokonale ty zahřátý po obstín festivalu.
1: Je to všechno prozkoušený, už je to uklizený, nebojte se.
0: Jo, díky bohu. V každém případě činasky, no a zítra budeme v odpolední show tady s Ondrou rozdávat dvě VIP vstupenky.
2: Ano, VIP vstupenky, takže ten zážitek Michala Malatného a spolu budete mít vlastně z VIP perspektivy.
0: Je to tak, takže...
1: Tam je taková hezká dřevěná backstage.
2: Tak si vemte rukavice, ať si nezarazíte třísku.
0: A popijete s Michalem a s celou kapelou činasky. Zítra na odpolední show vstupenky na činasky a za chvilku třeba Tom Grennan anebo Liquido Narcotic. Ty miluju.
2: Tak jo.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz.
9: Prodejpalem.cz.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: Happysport.cz.
12: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
13: Neskartujte sami. Natos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Natos. Svoz po celé České republice. Natos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.natos.cz.
14: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
15: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
16: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
18: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
9: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
18: Když repráky, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
3: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: tohle to byl Tom Grennan, vy jste si Rádiem Černá Hora, hezké odpoledne.
1: Všichni známe hodinky, které měří úplně všechno, ale pozor, je tady náramek, který neměří pouze vaše kroky, ale kroky baru, do baru. Vědci konečně vyvinuli chytrou věcičku, která vám měří hladinu alkoholu v krvi každou vteřinu. Takže už žádný počítání piv prostě, ani nemusíte sledovat, jestli geniálně tančíte na baru nebo někde na stole, prostě vám to pípne a vy přesně víte, kolik máte promile alkoholu v krvi.
0: A k čemu to je dobrý?

0: Bruno Mars, tady je Hit Radio Černá Hora, díky, že ladíte.
1: A ladit budete i po 18. hodině, kdy spouštíme stavidla té nejlepší muziky Hit Radio Classic, ty největší kusy za posledních 30 let.
0: Rednex, R.E.M., Seš a mnoho dalšího.
1: Co jsem?
0: Seš dobrý.
1: No, tak díky, ty taky. Co budeš dělat dneska, Martino, večer?
2: Já jdu na kolo, co budeš dělat ty?
1: Já jdu se otužovat do Labe, co budeš dělat ty?
0: Já jdu domů.
1: Výborně, a vy poslouchejte, čus.
0: Čau.
3: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
7: Tak točíme.
8: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
7: Stop!
8: Co?
7: Showroom na kuchyně.
8: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
7: Berem, díky.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
0: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
4: Mikové.
0: Harley.
4: Xindle X.
0: Tomáš Klus.
4: Jdeme na Hrady.
0: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
5: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
0: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Hit Radio Černá hora.
8: Zlepši si náladu.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně ve Vrchlabí, v Lanovské ulici na Kruháči, tady bourala dvě osobní auta, tak pozor na komplikace. A potom na Šumpersku na místní komunikaci v Lošticích došlo k vážné nehodě koloběžkářky. Na místě zasahují všechny záchranné složky, policie a přistává tady dokonce i vrtulník, takže pozor. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Lumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Čojka kontrolovala e-shopy a výsledek, více než 3/4 z nich porušili předpisy. Podle inspekce prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace a odhalila pak také nekalé obchodní praktiky. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní nehodě. K okolnostem se už s ohledem na vyšetřování vyjadřovat nebude. V pražských Chalupicích v ulici Kdýmači hoří statek, a to v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny dostávají postupně pod kontrolu. Doplňuje mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročet.
9: V současné době zasahuje 30 kusů hasičské techniky a jsou povolány další posily, zejména výšková technika a velkoobjemové cisterny. Kromě hasičů hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy spolupracujeme s jednotkami dobrovolných hasičů a hasičskou jednotkou správy železnic.
8: Hasiči také nasadili dron, který monitoruje zasaženou budovu a také okolní objekty a prostory. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili i loni v červnu. O dějišti listopadového závěrečného duelu skupiny informovala repre na sociální síti X.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Na jihu Čech hrozí silné bouřky, varování platí až do 10 hodin večer, spíše ve střední a dolní části Jihočeského kraje. Na Moravě pak začne zítra platit výstraha na zvýšenou zátěž teplem. Jinak v noci oblačno, polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky a nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. V průběhu dne pak dál proměnlivá oblačnost, lokálně přehánky nebo bouřky a maximální teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě 32.
10: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. No a protože večer, tak Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready? Máme to nabitý. Hit Radio. Odstartujeme to touhle peckou. Tiziano Ferro a Perdono. Tak si to užijte.

ale v roce 1958 byly v Brně definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. 1958, jo, tak to je nějakých 68 let. To není tolik, jakože když si to vezmete, tak před jedním vaším dědečkem třeba, dejme tomu, ještě jezdili v Brně koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. To je třeba podle mě škoda, že tohle už neděláme. Místo kurýrů na kolech normální koňský povozy. Jo, aspoň se na to hezky dívá, že jo, koníci, je to roztomilý. Co, já bych to vrátila normálně. A taky mlíkaře, to je jasný. 80ky, 90ky a milénium. Robin Beck, The First Time. Právě teď do vašich uší.

Rednex v éteru Hit Rádia, krásný večer. Mimochodem, mám tady takovou zajímavost. Přesně dneska, 15. července,

0: The shiny happy people, Ariem a Kate Pearson v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem přeju, doufám, že máte sluníčko, užíváte hezký večer. Užívat ho budete určitě o to víc, jaký hity tady pro vás k tomu mám, jo. Samý skvělý pecky z 80., 90. a taky milénia. Na náladu ideální. I když ten podtext nemusí být vždycky veselý. Tady třeba status quo odkazovali na válku ve Vietnamu. In the Army Now už za chvíli k tomu Jim & Spoon nebo Paolo a Čara.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý jedou sov u Pardubic. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
5: Ekokom. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
7: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
8: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
9: A já vám jako dlužím?
10: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
17: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Potřebujete dětské kolo?
2: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Vům,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: HappySport.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Amos a Bajláre, posloucháte Hit Radio. To byl úplně dovolenkový vibe. No a pokud vymýšlíte, co letos podniknout, tak možná to mám tip. Jo, protože, hele, proč utrácet za pohonné hmoty, když máte sebe? Jo, máte, ruce, nohy, jo, všechno to bude, protože jeden Američan teď takhle přejel napříč kontinentem na skateboardu. Za 39 dnů dojel z Kalifornie na Floridu. Neskutečný výkon, celý to podnikl na skateboardu. Takže letošní dovolenou, seberte svýmu výrostkovi skateboard, manželka brusle, no a můžete vyrazit.

0: Legendární záležitost. Tohle jsou Alphaville a Forever Young. Posloucháte Hit Radio. Jako na jednu stranu asi bychom to trochu chtěli všichni, navždy mladí. Ale zase, když si na sebe vzpomenete, třeba ve 14, v 15, co? Mně se teď hrozně líbí taková ta myšlenka, že když je pak člověk dospělý a kupuje si věci za svý peníze, tak mu dojde, že maminka měla pravdu, když říkala, ne, jídlo máme doma. Co? To nejlepší z 80, 90 a milénia i za chvilku. London Beat, Pink nebo FR David.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: www.cinemaplus.cz. Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
1: Ithaca's king is coming back.
0: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
2: No one could stand between Nightmare and home.
0: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
3: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
10: Asi 100 tisíc.
9: A ty s tím nic neděláš, jo?
10: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špat na právníka.
9: No prostě jediná e-pohledávky CZ. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i jiné. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
10: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
9: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky CZ. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
14: Zlepši si náladu.

0: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
1: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Krásný večer, 19 hodin a máme tady to nejlepší z 80., 90. a milénia. Přísahám. Za chvilku Patrik Svejzí. Teď ale Buty a František. Tak si to užijte.

Co? Kdo si taky zaspíval? She's like the wind, Patrick Swayze v éteru Hit Radio. Ano, to je to kouzlo 80., 90. a milénia. Máme něco pro zamilovaná, romantická srdce, která touží po tom něžným songu. Jo, úplně She's like the wind, tak to víme, že jo. Romantika jako blázen. No ale máme něco i pro ty, kteří se chtějí trošku hýbat, možná trošku ze sebe setřást ten dnešní den. A to se vám povede právě teď.

a All Rise, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na osm, dáváme si společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a v tom samozřejmě budeme poctivě pokračovat. Co takhle Elton John, to by šlo? Já myslím, že jo. Elton John, taky Rolling Stones nebo Anaka, už za malou chvíli.

0: Hit Rádio.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
9: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my man and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
10: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
11: Neskartujte sami. Natos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Natos. Svoz po celé České republice. Natos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.natos.cz.
12: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
15: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

Večírek za koncem. Anna K. dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Máme půl osmé a konečně máme taky užitečný chytrý náramek. Jo, žádný počítání kroků, to je trapný. Jedna firma vyvinula věc, která vám každou vteřinu měří hladinu alkoholu v krvi. To je skvělá věc, jo, můžete se předhánět v baru, že jo, kdo je na tom líp, dál a mnohem víc. Já se jenom bojím, že jak je to samozřejmě praktická záležitost, tak v rámci Čech a Moravy by ta věc na vás přežila tak jako 40 minut a pak by prostě explodovala. No, ruku na srdce. Páteční večírky, že jo? To v osmdesátkách nebylo tyhle věci, ale za to ty fantastický hity. Farao World.

0: Nádhera. Nick Berry v éteru Hit Radio a přeju vám krásný večer. Je prostě to je těch 30 let hudby. Vemte si, co všechno za fantastický songy tam vzniklo. Ať už přes dokonalý kytarový riffy, neskutečný hlasy a vokály, po naprostý šílenosti. Tohle je naprosto geniální song. Pojďte to uznat. A všichni ten text znáte. I váš pes ho zná. Who let the dogs out? Bahamen. Za chvíli k tomu Sugar Babes nebo Supergrass. Tak buďte s námi.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Milí lidé, červenokostelecký i přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
7: Přijďte pobejt.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Na všechno existuje návod, až nemůže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
13: Migové.
12: Harley.
13: Single X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
14: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
17: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
18: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: prosecco přesně v italském stylu?
1: To je Mionetto.
0: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
1: Mionetto.
0: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
1: Mionetto.
0: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
1: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Milí lidé, Červenokostelecký i přes polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
4: Přijďte pobejt.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Bon Jovi.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a dámy, pozor, pozor, zapomeňte na hubnutí, plno štíhlé tvary jsou in. A hlavně vám přinesou dokonce celou řadu výhod. To bychom možná nevěřili, ale je to pravda. Podle lékařů se lépe vyspíte, jasně, protože vás netlačí kosti, že jo? Jste zdravější, veselejší a vždycky budete vypadat mladší. Pojďme si říct, že tuk to je nejlepší vyhlazovač na vrásky, to je úplně jasný, že jo? Takže co? Jaký noční dezertíček? Já myslím, že byste mohli. Zahoďte permisi do fitka a vyražte místo toho do cukrárny. Nebo takhle večer prostě jenom do ledničky. Jo? Co je úplně nejvíc zásadní, je to, že budete mít lepší sex. 9 z 10 mužů si užilo sex s boubelkou mnohem víc, než se štíhlou dívkou. Tak ono je v případě boubelky totiž spíš za co chytit. Že jo? Tak dobrou chuť k večerní svačince, dámy, a

Tohle jsou YouTube a City of Blinding Lights. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Středa 15. července. Hit Radio Classic. To znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za malou chvíli nás čekají třeba Yusun Dur, k tomu taky Manic Street Preachers. No a nebo třeba nádherná Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Už za chvíli? Tak buďte s námi.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
2: Mikové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
7: Přijďte pobejt. Zkuste si dát minutku klidu.
8: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
9: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale... Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
11: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
12: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
13: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

7 seconds, Yusun Dur, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosím vás, zajímavost, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky. Asi jako ne, samozřejmě nevypadaly tak jako teď, jo. Ale nařídila to tehdy Marie Terezie, protože přece jenom víme, kováky, to je strašně těžké, překáží to. Sami víte, když máte takhle rozměněnou v peněžence, jak je to otravn. No a lidi tak začali nechávat u obchodníků tyhle kovový mince a oni jim za to vystavovali papírový stvrzenky, jo. Na druhou stranu, výhoda kovových peněz pravděpodobně vám je nesežere žádný zvířátko. Ano, jestli máte někde třeba na půdě nebo ve sklepě schované nějaký peníze v bankovkách, tak prosím vás je možná zkontrolujte, protože v Austrálii jední starý paní teď je takhle spapali mravenci nebo termiti, milion v bankovkách pod matrací. To je docela nepříjemný probuzení, jo? I když je fakt, že v Austrálii jsou všechny zvířata divné, tak stejně. Mrkněte radši pod tu matraci, jo? Sean Paul do uší právě teď.

0: rádiu, krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se opět zítra u srdcovek přesně ve 12. Budu se na vás moc těšit. Hezký zbytek středečního večera. Do celé ještě třeba tohle. Diana King, taky Sisko nebo Magic Affair. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.

0: Rádio Černá Hora.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Potisk, trička, Bela, CZ.
5: Hey, we are Imagine Dragons. Hey, I'm

0: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
1: Milí lidé, Červenokostelecký i přes polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
2: Přijďte pobejt.
3: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
4: No one could stand between my head and home.
3: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
6: Mikové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Zkuste si dát minutku klidu.
10: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Dobrou noc, přátelé. Kolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
13: Tak točíme.
14: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
13: Stop!
14: Co?
13: Showroom na kuchyně.
14: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
13: Berem, díky.
15: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
16: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
17: Plus krkonošská příroda.
16: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
17: A volný vstup do lázeňského wellness.
16: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
18: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická Hora. Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická Hora za podpory Hitrádia Černá Hora.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
6: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek. Spíte lépe. Žijte lépe.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
9: Hit Radio.

0: tam to, což to zaskoupil?
1: Zavažovací hrnec.
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák.
2: Zavažovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
7: Plus krkonošská příroda.
6: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
7: A volný vstup do lázeňského wellness.
6: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
8: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsem starý na psaníčka, jsem bytost vodních par. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád.

posune náš slov. Patrně všechna patří jiným, kdo jsem pro mě nic, mě nebesný, je stary v čine a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto.

srdce vzduchem.

0: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
1: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
0: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
3: Hit Radio.